0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ladíte Klasik Praha.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
8: Klasik Praha.
9: Klasik Praha.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
6: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: vyspovídávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční tro 18. června. Život je boj. V případě osobnosti dnešního ranního vysílání konkurenční boj a také boj o přízeň. A přitom šlo jen o bohulibou činnost spojenou s hudbou. Kdo se ocitl v nepřízni a v jak hudebním světě působil, odhalíme už za chvíli. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme třetí část symfonie Concertante de Dur Vojtěcha Jírovce v podání Michaela Foyla, Emily Sun, Rosalind Ventris a souboru London Mozart Players pod vedením Howarda Griffitha. Je 6 minut po 7 hodině. Hudbu našeho klasicistního skladatele bychom jen těžko mohli v dnešní době slyšet, pokud by neexistovaly noty. Takové, které byly vydány anebo ručně napsány. Ovšem, pokud byly vydány, vytištěny, pak se takových exemplářů mohlo dochovat i vícero. Naším dnešním pomyslným hostem v ranním vysílání, tedy osobností ranního vysílání, je Ottaviano Petrucci, italský tiskař, který se narodil 18. června. Bylo to ovšem v roce 1466 a vydal nejstarší známý příklad tištěné polyfonní hudby. Ve svém profesním životě to však neměl jednoduché. Proč nebo jak, to si povíme trochu později. Teď už je zazní hudba Bohuslava Martinů. Zaposloucháme se do třetí části orchestrální svity z opery Divadlo za bránou. Hraje Státní filharmonie Brno.

Dozněla třetí část orchestrální svity z opery Divadlo za bránou Bohuslava Martinů. Hrála Státní filharmonie Brno pod vedením Františka Jílka. Dohrála 10 minut po 7 hodině. Za chvíli nás čeká kousíček z opery Král z Ys. Je to velmi zajímavá skladba Eduarda Lala. My se zaposloucháme do árie, jakou naspíval Petr Nekoranec s Českou filharmonií. Předtím nás ale ještě čeká informace o tom, jaké můžeme čekat v Praze počasí. Dnes polojasno až jasno a během dne přechodně až oblačno, tak si vyberte. Máme 29 až 31 stupňů plánováno na dnešní odpoledne. Uvidíme, jestli i to vyjde.

Slyšeli jsme zpívat Petra Nekorance za doprovodu České filharmonie pod vedením Kristofa Franklina árii z opery Král z Eduarda Lala. 7:15, tedy 7:45 a za chvíli hudba z filmu Exodus, hudba Ernsta Golda. Předtím ale ještě informace o dopravní nehodě. Ta teď komplikuje provoz na Štěrboholské spojice. Neprůjezdný je levý jízdní pruh.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
2: Potisk trička, potisk trička, byla bel CZ. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Zavratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 tisíc korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme finále čtvrtou část sonatiny pro housle a klavír G-dur Antonína Dvořáka v podání Jiřího Vodičky a Davida Marečka. Dohráli 2 minuty před 7:30. Za chvíli se zaposloucháme do třetí věty italské symfonie číslo 4 Felixe Mendelsona Bartholdyho. A do Itálie směřujeme i za naším dnešním hostem, nebo chcete-li osobností dnešního ranního vysílání. A tím je Ottaviano Petrucci, jeden z významných italských tiskařů. Narodil se před 560 lety. Bylo to 18. června roku 1466 a je známý jako tiskař nejstaršího známého příkladu tištěné polyfonní hudby. Ale podobně jako hudebníci, i tiskař se musel nějak vzdělávat. Narodil se ve Fossombrone, což je na východě Itálie, kousíček pod Benátkami. A do Benátek odešel kolem 24. roku věku. To bylo v roce 1490 a měli bychom si uvědomit, že to bylo teprve 50 let, co byl vynalezen knihtisk, respektive v Evropě, a tak významně, že se to zapsalo do dějin. V Benátkách se chtěl totiž naučit tiskařskému řemeslu a zřejmě byl velmi zručným učedníkem a také obchodníkem, protože o 8 let později už požádal benátského dožete o výhradní právo tisknout noty na příštích 20 let. A právo mu bylo s největší pravděpodobností uděleno. Domníváme se tak, že před rokem 1520 nejsou známy žádné další příklady tištěných not od jiných benátských tiskařů. Ale podobně jako hudebníci, i tiskaři not neměli jednoduchý život. Čím se zkomplikoval, to vám prozradím za chvíli.

Slyšeli jsme třetí větu symfonie číslo 4 italské A-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hrála Pražská komorní filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka a dohrála 7 minut po 7:30. Za chvíli od Wolfganga Amadea Mozarta Presto assai E-dur pro lesní roh a smyčce. Hrát nám bude Radek Baburák a jeho soubor Baburák Ensemble. Ale ještě předtím tu máme pro vás jednu velkou osobnost dějin hudby. I když to nebyl hudebník, přesto s hudbou souvisí. Tiskl totiž noty. Mluvím o Ottavianu Petrucim, který se narodil před 560 lety. Italský tiskař, který je znám jako vydavatel nejstaršího známého příkladu tištěné polyfonní hudby. Jak jste slyšeli, získal právo v Benátkách tisknout noty na 20 let, unikátní právo, a tak nemohl tisknout ty noty nikdo jiný, jenom on. Ovšem Benátky byly ohroženy válkou Kamprajské ligy proti tomuto městu, nebo spíše státu. A tak musel z města odejít a našel útočiště ve svém rodném městě Fossombrone. To se nacházelo v papežském státě, respektive bylo součástí papežského státu. A proto znovu tentokrát papeže požádal o patent na výhradní právo tisknout noty. Získal je. Ovšem po čase byl papež rozhorlen, že Petrucci nedokázal produkovat dostatek not pro hudbu, která by se provozovala nebo hrála na klávesi. A tak mu právo zase odebral a dal je někomu jinému. Bohužel ve Fossombrone potom řádila papežská vojska, která město vyplenila, a Petrucci 3 roky nemohl nic tisknout, neboť neměl stroje. Navíc ten, kdo převzal ono právo tisknout noty v papežském státě, také zaujal místo stejné i stejný patent v Benátkách. A tak Ottaviano Petrucci bohužel neměl už žádné výsadní právo na tisk not. Působil chvíli řízením papírny jako ředitel, no a později se vrátil do Benátek a pomáhal tam s tiskem řeckých a latinských textů. Je dobré si uvědomit, že i když byl prvním, kdo vytiskl nejznámější příklad staré tištěné polyfonní hudby, nebyl prvním tiskařem, který tiskl noty. Ale právě díky té sbírce a díky kvalitě, s jakou tiskl noty, je znám jako ten asi nejlepší z nejstarších. A my si teď připomeneme hudbu italskou, hudbu z baroka. Uslyšíme od Antonia Vivaldiho Nulla in mundo pax sincera. Krásnou árii, kterou nám zahraje Nicola Benedetti a skotský komorní orchestr.

0: Nicola Benedetti a skotský komorní orchestr nám dohráli árii Nulla in mundo pax sincera, kterou zkomponoval Antonio Vivaldi, a umělci ji dohráli 10 minut před 8 hodinou. Nás za chvíli čeká ukázka z Verdiho opery Falstaff.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák.
7: Říkaj!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
9: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
10: A jak to děláte?
9: Jednoduše, jsme Siegel.
11: www.siegel.cz.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
14: Ladíte Klasik Praha.
15: Tutto nel mondo è burlando. In nato burlone, burlone, burlone.

Slyšeli jsme závěrečnou fugu z Verdiho poslední opery Falstaff, zpívali nám Brintervel, Thomas Hampson, ale také Dorotea Rojšman, Adriane Pěčonka a my jsme slyšeli i berlínský rozhlasový sbor pod vedením Simona Halseyho a berlínskou filharmonii pod vedením Claudia Abáda. Nyní v 7 hodin a 55 minut se ještě zaposloucháme do hudby Edvarda Hagerupa Grieka. Uslyšíme jeden ze dvou norských tanců. Je to ten první tanec číslo 1. Solo bude hrát Michala Petry na zobcovou flétnu a doprovázet anglický komorní orchestr pod taktovkou Okakamu.

0: Michaela Petry dohrála solo ve dvou norských tancích, respektive v jednom z nich, v tom, který je označen číslem 1. Je to skladba Edvarda Hagerupa Grieka a hrála za doprovodu anglického komorního orchestru, který vedl Okokamu. Máme 7 hodin 59 minut, za chvíli tedy 8 hodinu, tu poznáte také podle znělky zpráv. A hned po zprávách na vás čeká tvorba Georges Bizeta. Tentokrát to nebude Carmen, ale třetí věta jeho symfonie C dur. Hrát bude Česká filharmonie.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být podle Senátu přísnější. Horní parlamentní komora kvůli tomu včera upravila spornou novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Ministryně financí Alena Schillerová se senátními úpravami nesouhlasila. Návrhy na schválení novely beze změn nebo její zamítnutí ale Senát odmítl. Rovnováha sil ve válce na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko, se přesunula ve prospěch Kyjeva. Včera to na závěr summitu skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. Prezident Spojených států Donald Trump včera znovu jednal s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským. Zámek v Lešanech na Benešovsku se v letošní sezóně poprvé otevřel návštěvníkům. Na konci května zpřístupnil secesní prohlídkový okruh v prvním patře a včera k němu přidal výstavu Největší záhady a tajemství světa. Zájemci ji najdou v přízemí a kapli. Nové prostory si od zahájení sezony zatím prohlédly desítky lidí. Sezona na Lešanském zámku potrvá do 28. září. Dnes bude nad Českem oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Naši zemi čeká tropický víkend a je to znát už na teplotách těch nejvyšších dnes. Ty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia. Na východě bude však ještě jen kolem 25 metrů, na horách pak kolem 22 stupňů Celsia. To je ze zpráv v 8 vše. Nás nyní čeká poslech hudby Georges Bizeta.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme třetí větu symfonie C-dur Georges Bizeta. Hrála Česká filharmonie pod vedením Zdeňka Košlera. 8 minut po 8 hodině tu mám také pro vás informaci o dopravní nehodě, která komplikuje průjezdnost Prahou a hlavně Radlickou ulicí u vjezdu do komplexu tunelu Blanka. Teď už ale opět hudba, tentokrát fuga číslo 1 ze 24 preludií a fug Dmitrije Šostakoviče. Hrát nám ji bude Igor Levit.

0: Dozněla ukázka z díla Dmitrije Šostakoviče, inspirovaného dobře temperovaným klavírem Johanna Sebastiana Bacha. Ze 24 preludí a fug jsme slyšeli fugu číslo 1 a tu nám zahrál Igor Levit. Dohrál v 8 hodin a 11 minut a nás se nyní čeká pěvecký výkon Michaela Spyrse. Uslyšíme jej zpívat arii titulní postavy z prvního dějství opery Antigone, a to od Antonia Maria Mazzoniho.
1: Vstávejte z Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme hudbu Antonia Marie Mazzoniho a hlas Michaela Spyrse. Díky nim tak zazněla árie titulní postavy z prvního dějství opery Antigone Antonia Maria Mazzoniho, ale pochopitelně také díky hráčům souboru Il Pomodoro, kteří doprovázeli pěvce pod vedením Francesca Cortiho. 8 hodin 18 minut a čas pro hudbu filmovou, tentokrát ze snímku Americká krása z roku 1999, který režíroval Sam Mendes, do té doby jen divadelní režisér, ale na práci s filmovou kamerou se dobře připravil a vybral si i dobrého skladatele pro hudbu ke svému snímku, a tím byl Thomas Newman.

0: Klasik Praha.
1: Skvělý ansámbl Nachtmusik v roce 2001 natočil Mozartovu serenádu číslo 10 B-dur, známou pod názvem Gran Partita. Je to rozsáhlá a hudebně nesmírně pozoruhodná skladba a my si ji budeme moci poslechnout v dalším dílu pořadu Švédský stůl. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
13: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupy vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Doznělo presto, finále, čtvrtá část noturna číslo 1 C dur Josefa Haydna. Hráli nám členové souboru Mozafiátu a Larky Budely a solo měli na flétu Martin Ruud a na hoboji Michael Niesman. Teď je 8 hodin 28 minut a my se zaposloucháme do uherského tance číslo 3 F dur Johannesa Brahmse. Tentokrát v podání orchestru The London Symphony Orchestra pod taktovkou Neme Järviho.

Dozněl uherský tanec číslo 3 F-dur Johannesa Brahmse. Slyšeli jsme hrát soubor The London Symphony Orchestra pod vedením Neme Järviho a nyní nás čeká setkání s bamberskými symfoniky. Ty řídil Jakub Hruša, když společně nahrávali hudbu Hanse Rota. Bohužel skladatele, který zemřel velice mlád na to, aby prokázal, jak veliký talent má, ale prokázal jej už u své symfonie číslo 1 E-dur. Jen jsme se dočkali jen mála děl. Naštěstí ale zůstali a hrají se. Jak pěkně znějí, to uslyšíte nyní. Třetí větu symfonie číslo 1 E-dur právě Bamberský symfonický orchestr zahraje pod vedením Jakuba Hruši.

0: Bamberský symfonický orchestr vedený Jakubem Hrůšou dohrál třetí větu symfonie číslo 1 E-dur Hanse Rotham ve 8:45. Za chvíli se zaposloucháme do tónu možná nejúspěšnější a nejhranější opery 19. století, která se dnes téměř už neuvádí a která dokonce inspirovala aparátníky v Sovětském svazu k tomu, aby celou operu trochu pozměnili, zejména libreto, a uváděli ji pod úplně jiným názvem Děkabristé. My se ale zaposloucháme do tónu opery Huguenoti Giacoma Meyerbeera. Ta má v sobě spoustu pěkných árií a jednou z nich je i árie z prvního dějství, kterou nám teď zaspívá Cesare Siepi za doprovodu orchestru Národní akademie svaté Cecílie v Římě pod vedením Alberta Erdoho.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: V benátském paláci Vendramin Kalergi strávil poslední měsíce svého života a 13. února 1883 zde zemřel Richard Wagner. Dnes v tomto paláci slavného skladatele připomíná malé, ale významné muzeum. Jaké artefakty ukrývá? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: 每一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
12: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jsme, jak se prochází éterem pes. Měli jsme možnost jej vyvenčit díky hudbě George Gershwina, neboť jsme slyšeli skladbu Walk in the Dog. A slyšeli jsme ji díky Richardu Howlimu, který hrál solo na klarinet, a také hráčům souboru Cincinnati Pops Orchestra pod vedením Ericha Kunzla. 5 minut nám zbývá do 9. a to je čas pro hudbu Oli Jejla. Zaposloucháme se do jeho skladby O Magnum Mysterium.

0: Dozněla skladba Uli Jejla O Magnum Mysterium. Zpíval nám soubor Sofia Vokal Ensemble pod vedením Bengta Olena a solo na housle měl Bartoš Zeiler. My už máme krátce po 9:00. Dnešní dopolední vysílání tak už začalo a provázet vás jim bude hlas, který právě slyšíte, hlas Filipa Sichry. Nyní máme tedy před sebou 4 hodinky krásné hudby a tou následující skladbou bude od Johanna Nepomuka Humla v finále 3. část jeho koncertu pro klavír a orchestr H-moll. Z toho má Stephen Half a my se zaposloucháme také do hry anglického komorního orchestru pod vedením Brightona Thompsona. Přeji vám příjemný poslech.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Doznělo finále třetí část koncertu pro klavír a orchestr H-moll Johanna Nepomuka Humla. Hrál Stephen Half a doprovázel English Chamber Orchestra pod vedením Brightona Thompsona. Máme za 2 minuty 9:45 a to je čas pro klidnější skladbu. Pro druhou část symfonické svity poručí kyže Sergeje Prokofjeva. Uslyšíme, jak zpívá Andreas Schmidt a hrají berlínští filharmonikové pod vedením Seiichi Ozawy.

To zněla ukázka z symfonické svity poručíky, že Sergeje Prokofieva. Slyšeli jsme romanci, druhou část v podání Andrease Schmidta a berlínských filharmoniků vedených Sejčem Ozavou. Nyní máme možnost slyšet slovenskou filharmonii. Pod vedením Richarda Heymana nám zahraje od Camille Saint-Saëns jeho vojenský pochod.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host se právě vrátil z Jižní Ameriky, kde byla na turné s pražskými komorními solisty. Se svým ženským souborem Trebbiano ráda objevuje ženské autorky a svou tvorbou podporuje organizaci Debra, která pomáhá pacientům s nemocí motýlých křídel. Ve studiu si se mnou povídala houslistka Martina Bačová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
9: Zavratné mega slevy!
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla hudba Giovanni Battistisa Martiniho. Slyšeli jsme první část koncertu F. Dur v podání Slovenské filharmonie pod vedením Richarda Heymana, a to v pěkném podání i solistky, kterou byla Lucie Horš. Nyní se zaposloucháme do skladby Gabriela Fauré a uslyšíme v aranžmá Simona Parkina pro violončelové solo a 9 violončel skladbu Elegie C. moll. Solo má Shekou Kane Mason.

Shekukane Mason jako hlavní violončelista v orchestru mnoha violončel a díky úpravě Simona Parkina právě pro takový neobvyklý soubor jsme slyšeli skladbu Gabriela Fauré Elegii C moll. Dozněla 3 minuty před 10:45 a my se teď zaposloucháme do o něco živější skladby v podání Izraelské filharmonie. Tu povede autor té nadcházející hudební ukázky Leonard Bernstein. A my se budeme moci nechat uchvátit tóny jednoho z muzikálů, které Leonard Bernstein zkomponoval.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
6: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Belavil, belavil, belavil, CZ.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme skladbu Johannesa Brahmse Geistliches Lied v úpravě pro sbor a orchestr. Orchestrem byl orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera a sborem, který nám zaspíval tuto skladbu, byl Monteverdiho sbor. Ještě chvíle nám s hudbou zbývá do 10. hodiny a tou pěknou skladbou, kterou si vyslechneme, bude první věta symfonie číslo 2 F-dur Františka Xavera Richtera.

0: Soubor Helsinky baroko orchestra pod taktovkou Apa Häkkinena dohrál první část symfonie číslo 2 F-dur Františka Xavera Richtera chvilku po 10. hodině. My se vydáváme do další 60 minutovky dnešního dopoledního vysílání na rádiu Klasik Praha a hned se na vás také usměje melodie Antonína Dvořáka. Je to melodie trochu i zádumčivá, neboť se zaposloucháme do jedné ze 4 písní Kéž duch můj sám. Gauthier Capuçon bude hrát na violončelo a Jérôme Ducrot na klavír.
1: Jsme Klasik Praha.

Doufám, že i vás oslovila skladba Antonína Dvořáka, jedna ze čtyř písní Kéž duch můj sám. Vynikající umělce Gotye Capisona a Jeroma Dicrosse, ano, a krásně ji nahráli. 10 hodin a 6 minut a dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Tentokrát v tuto chvíli máme pro vás připraveno skerco, druhou část souborné hudby Felixe Mendelssohna Bartholdyho ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské. Hraje London Symphony Orchestra pod taktovkou Andreje Previna.

To byla ukázka hudby Felixe Mendelssohna Bartholdyho, kterou zkomponoval pro hru Williama Shakespearea Se noci svatojánské. A v rámci této hudby znáte i svatební pochod. Tentokrát nezněl, bylo to skerco, které nám zahrál soubor London Symphony Orchestra pod taktovkou Andreje Previna. Nyní se vydáme do baroka, to za tvorbou Georga Friedricha Händla. Uslyšíme slavnou árii z opery Rinaldo, La Chaque Piangam jak Cruda Sorte. A zpívat ji bude Magdalena Kožená za doprovodu Venice Baroque Orchestra pod taktovkou Andreje Marcona.

To byla Magdalena Kožená a barokní melodie Georga Friedricha Händla, přeslavná árie Lašak Jup Janka z opery Rinaldo. Magdalena Kožená pěla za doprovodu souboru Venice Baroko Orchestra pod taktovkou Andreje Markona a dospívala v 10 hodin a 17 minut. My se nyní přesuneme od barokní hudby k hudbě 20. století, a to přímo filmovém. Poprvé zazněla v roce 1978 a oslovila diváky v mnoha kinech, neboť byla součástí filmu Superman. A to pochopitelně už značí, že jde o hudbu Johna Williamse, tentokrát v podání Filharmoniku města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Od 16. července do 5. srpna bude letos probíhat 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby. Tentokrát na téma mýty a legendy. Nabídne neokoukané interprety, neoposlouchané historické nástroje a programy připravené festivalu přímo na míru. Detailně o nich pohovoří ředitelka festivalu Josefína Matyášová v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 23. června od 19. hodin.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Dobrý den. Jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
10: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
2: Posloucháte Klasik Praha.

To zněla skladba Václava Pichla. My se zaposlouchali do třetí části symfonie Pastoralis a hrál je Pardubický komorní orchestr pod vedením Marka Štrincla. Za malou chvíli 10:30 a v rámci takového času se budete moci také zaposlouchat do písně. Je to písňový cyklus Song of Travel Ralpha Vaughan Williamse, který vám představíme čtvrtou částí. Je to Youth and Love. Zpívat bude Roderick Williams a doprovázet Ian Burnside.

Slyšeli jsme část z písňového cyklu z roku 1904 anglického skladatele Ralpha von Williamse na slova romantického básníka Roberta Louise Stevensona. Cyklus písní na téma tuláctví, lásky, svobody a přírody nám připomněl bariton Roderick Williams a na klavíři doprovázel Ian Burnside. Nyní se zaposloucháme do barokní melodie francouzské. Uslyšíme oráž z opery Platé Jeana Philippa Rameaua. Zaposloucháme se do toho, jak ji nahrál soubor Les Musiciens du Louvre pod vedením Marka Minkovského.

Krátce jsme nahlédli do barokní francouzské hudby a slyšeli ukázku z opery Platé Jeana Philippa Rameaua. Nyní se přeneseme do romantické tvorby Hectora Berlioce. Předehru Beatrice a Benediktovi nám zahraje skotský národní orchestr, a to pod vedením Alexandra Gibsona.

To byla hudba Hektora Berlioce z jeho Beatrice a Benedikt. Předehru nám zahrál skotský národní orchestr pod vedením Alexandra Gibsona. Dohrál chvíli před 10:45 a my se nyní zaposloucháme do hudby, kterou zahraje kapela Istropolitana pod taktovkou Adriana Lípra. A bude to skladba Jeana Sibelia Andante Festivo.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme největší letní blockbustery moderní kinematografie. Zazní tak ukázky například z Čelistí nebo Star Wars epizody 4 Nové naděje. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz. Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz.
8: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

skvělé solo nám zahrál Leif Ove Andsnes ve čtvrté části koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 a dur Ferenc Liszta. Doprovázela Bergenská filharmonie pod vedením Dmitrije Kitajenka. 5 minut nám zbývá do 11. a to je čas pro skladbu poměrně moderní, kterou nám zahraje soubor Orchestra of the Swan, který založil David LePage, vynikající dirigent, ale také houslista. Právě on bude hrát také solo ve třetí části skladby, která je součástí takzvané The Yellow Cake Revue. Celá revue vznikla v roce 1980 na protest proti záměru těžit uran po blíž městečka Stromness v souostroví Orkney ve Skotsku. A tak se skladba také nazývá Farewell to Stromness. Nakonec z toho záměru těžit uran se odstoupilo.

Česká filharmonie, vedená Jiřím Bělohlávkem, dohrála třetí větu symfonie číslo 7 D mol Antonína Dvořáka v 11 hodin a 8 minut. Vy posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha, které směřuje k polední, ale je ještě na počátku takového směřování, neboť máme před sebou ještě spoustu minut pěkné hudby. A tou následující skladbou, která to potvrdí, je první část Braniborského koncertu číslo 4 G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Hrát nám bude soubor muzikantika Köln pod vedením Reinharda Göbla.

Braniborský koncert číslo 4 G-dur Johanna Sebastiana Bacha nyní zněl alespoň díky své první části v našem vysílání a také díky souboru, který jej zahrál Musikantika Köln. Pod taktovkou Reinharda Gebla jsme se tedy zaposlouchali do barokní hudby, no a nyní přejdeme k tvorbě moderní. Od Benjamina Bartletta se zaposloucháme do skladby, která doprovázela seriál Putování s dinosaury. Seriál dokumentární od BBC a právě také orchestr BBC Concert Orchestra tuto hudbu nahrál pod vedením Bena Poupa a Benjamina Bartletta.

0: Klasik Praha.
1: Za svůj život napsala a naspívala americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgerald stovky písní. Po více než půl století patřila mezi nejpopulárnější jazzové zpěvačky ve Spojených státech. Během svého života obdržela 13 cen Grammy a vydala více než 40 alb. Zemřela před 30 let, 15. června 1996. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.

Dozněla ukázka z alba Gypsy Barok z roku 2018, na kterém barokní skladby jste mohli objevit v cymbálových úpravách. Ovšem na tomto CDčku jsou i skladby klasické pro cymbálovku jako stvořené, tedy lidové melodie. Třeba Hajduk, slovenský tanec, který jsme před chvílí slyšeli, a to v podání Stanislava Palucha a souboru Il Suonar Parlante pod vedením Vittoria Gelmiho. Nyní se přesuneme k tvorbě Josefa Haydna a zaposloucháme se do oratoria Stvoření. Druhou část Buďte všichni plodní zaspívá Kurt Moll a doprovázet jej bude přitom symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod vedením Leonarda Bernsteina.

Ze slavného Haydnova oratoria Stvoření na libreto Gottfrieda von Swietna podle biblické knihy Genesis jsme slyšeli ukázku z druhé části. Seid fruchtbar, ale buďte všichni plodní, zpíval nám Kurt Moll za doprovodu symfonického orchestru Bavorského rozhlasu vedeném Leonardem Bernsteinem. Chvíle a bude tu půl dvanáctá. A právě s takovým časem přichází i živý rytmus George Gershwina. Taková památka nebo vzpomínka na jeho pobyt na Kubě. Kubánskou předehru nám zahraje Chicagský symfonický orchestr pod taktovkou Jamesa Levina.

Pohlednici, kterou nám zaslal George Gershwin, hudební pohlednici, pochopitelně zněla v uších kubánská předehra a díky tomu, že ji nahrál Chicagský symfonický orchestr pod taktovkou Jamesa Levina. 11 hodin 39 minut a pro nás to je čas pro pohádku. Pohádku pro violončelo a klavír Leoše Janáčka. Druhou část tohoto díla nám zahrají Jiří Párta a Terezie Fialová.

Slyšeli jsme ukázku z alba Janáček Jiřího Bárty a Terezie Fialové. Na tomto albu zní skladby Ludvíka van Beethovena zcela nepravděpodobně, pochopitelně jde o Leoše Janáčka pro violončelo a klavír, nebo původně pro housle a klavír v úpravách Jiřího Bárty. My se nyní zaposloucháme do tvorby Ottorina Respighiho a tvorbu Ludvíka van Beethovena máme pro vás také připravenu za chvíli. Teď to bude fantastický krámek, baletní svita na hudbu Joaquina Rossiniho a zní Kozáček v podání České filharmonie pod vedením Antonia Pedrotyho.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevím, ho!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
10: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Dozněla ukázka z díla Ludwiga van Beethovena. My jsme slyšeli druhou část klavírního koncertu číslo 5 S dur císařského, který nahrál Jan Bartoš se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. Jan Bartoš je vynikajícím českým interpretem právě Beethovena. Už nahrál pro suprafon jedno album s Beethovenovými skladbami v roce 2018 a my jsme slyšeli album z roku 2025, respektive ukázku z tohoto alba. Nyní se zaposloucháme těsně před 12. hodinou, před pravým polednem, do skladby Sigismunda de Indii. Zpívat nám bude Bruno de Sá, který pochází z Brazílie a má unikátní hlas. Zpívá totiž mužským sopránem, což si budete moci vyslechnout právě ve skladbě Sigismunda de Indii, v skladbě s názvem Sphere fermate. Doprovází soubor L'arpeggiata pod vedením Kristiny Pluhar.

0: Dozněla píseň současníka Claudia Monteverdiho, tedy skladatele na přelomu baroka a renesance Sigismonda de Indii. A my se zaposlouchali do toho, jak je naspíval Bruno de Sá za doprovodu souboru L'Arpeggiata pod vedením Kristiny Pluhar. Skladba Sfere Fermate byla poslední, kterou jsem vám mohl nabídnout během dnešního dopoledního vysílání Rádia Klasik Praha, ale zdaleka není poslední v dnešním dni, protože před námi je odpolední vysílání a tím vás provede Stanislav Předota. Filip Sichra se loučí a přeje vám krásný čtvrtek.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice Klasik Praha. Dnes je čtvrtek 18. června, je 8 minut po 12. hodině. Vaším dnešním průvodcem odpoledním a podvečerním vysíláním bude Stanislav Předota. Ten popolední blok zahájil violončelista Gauthier Capuçon, který zahrál skladbu, při jejímž prvém poslechu prý spisovatel Tolstoj vyloženě upadl do slz. Byla to část ze smyčcového kvartetu Petra Iljiče Čajkovského číslo 1 D-dur. Andante cantabile bylo původně druhou větou tohoto smyčcového kvartetu, ale pro svou krásu se skladba osamostatnila a samozřejmě prošla také různými variantami, aranžma a tak podobně. V té nahrávce, kterou nám právě zahrál Gauthier Capuçon, doprovázel orkestr de Chambre de Paris, tedy pařížský komorní orchestr, a dirigoval Douglas Boyd. A teď tu je Antonio Vivaldi.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Hoboista Willem Wewerka a Ensemble 18+ zahráli třetí větu Allegro z koncertu F-dur. Jeho autorem je Antonio Vivaldi.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rezidenční umělkyní festivalu Pražské jaro byla letos velice inspirující osobnost, dirigentka a sopranistka Barbara Hannigan. V dnešní novince týdne bych vám chtěl představit album, které má s odpuštěním na svědomí právě Barbara Hannigan. Toto CDčko vyšlo nedávno u vydavatelství Alpha Classics a tato umělkyně na něm vystupuje jako dirigentka. Řídí Göteborské symfoniky a na CDčku se zaměřuje na americkou hudbu. Album se jmenuje Otázkou An American Dream, Americký sen, a pochopitelně najdeme na něm pouze americké skladatele. Od George Gershwina to je suita z opery Porgy a Bess, od Aarona Copelanda Taneční symfonie, od Richarda Rogerse valčíková skladba The Carousel Waltz. Potom na CDčku najdeme ve světové premiéře také suitu At the Fair, tedy Na pouti. Je to suita, kterou z melodií různých amerických skladatelů společně sestavili a upravili právě Barbara Hannigan a jazzový a muzikálový hudebník Bill Elliott. Jako ukázku z tohoto CD si teď poslechneme třetí větu z taneční symfonie Aarona Copelanda.

0: Göteborští symfonikové pod taktovkou dirigentky Barbry Hannigan zahráli třetí větu z taneční symfonie od Aarona Coplanda. Byla to ukázka z úplně nového CDčka vydavatelství Alpha Classics s názvem An American Dream, americký sen. Na tomto CDčku najdeme jednak od George Gershwina suitu z opery Porgy a Bess, potom zmíněnou taneční symfonii Aarona Coplanda, skladbu The Carousel Waltz od Richarda Rodgerse a suitu At the Fair sestavenou z melodií amerických autorů. Od skladatele Julia Fučíka teď zazní pochod Vjezd gladiátorů. Ještě předtím si ale poslechněte pozvánku k poslechu pořadu z archivu osobností, jehož další, nový díl, nás čeká dnes večer.
1: Klasik Praha.
2: Mým dalším hostem bude zakladatelka mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala, které se zeptám, kolik českých violistů se hlásí do této soutěže. Violistka Kristýna Fialová se nyní hodně věnuje propagaci nástroje mezi mladými lidmi. Pozveme také na Jihočeský komorní festival. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: 每一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
11: Zavratné mega slevy!
12: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
3: Je Klasik Praha.

Česká filharmonie se svým tehdejším šéfdirigentem Gerdem Albrechtem zahrála pochod s názvem Vjezd gladiátorů, skladbu Julia Fučíka. Od Claude Debussyho teď zazní známá Dívka s vlasy jako len. Je to původně preludium pro sólový klavír, díky popularitě ovšem mnohokrát upravované. Teď si poslechneme verzi s klarinetistou Andreasem Otnzamerem.

skladbu Dívka s vlasy jako len od Claude Debussyho zahráli klarinetista András Ottensamr a Rotterdamský filharmonický orchestr s dirigentem Janikem Nezet-Segénem. Od Karl Marie von Webera teď zazní presto třetí věta z jeho klavírního koncertu C-dur číslo 1. My si poslechneme nahrávku s klavíristou Markem Drevnovským.

Závěrečnou větu z klavírního koncertu C-dur číslo 1 od Karl Marie von Webera zahrál Marek Drevnovský. Doprovázel ho Symfonický orchestr Polského národního rozhlasu a dirigoval Antony Witt. Od Antonína Dvořáka si nyní poslechneme jednu z jeho biblických písní, a to Hospodin jest můj pastýř. Zpívat nám bude basista Jan Martiník.

orchestr. Tento koncert psal Bohuslav Martinů v roce 1953 v New Yorku, kde tehdy pobýval. Koncert má tři věty, trvá půl hodiny a my si z něho poslechneme prvou větu Poco Allegro. Hrát nám budou houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera.

0: Houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera zahráli prvou část z koncertu od Bohuslava Martinů z roku 1953. Doprovázel Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigoval Petr Popelka. Od Josefa Haydna teď zazní část z jeho poslední pařížské symfonie, symfonie číslo 87 A-dur. My si poslechneme třetí větu menuet. Ta je známá tím, že uprostřed tohoto menuetu, uprostřed této věty je celkem rozsáhlé komorní trio s předepsaným partem hoboje, pro který Haydn napsal jeho part až do vysokého E3.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
6: Dobrý den. Jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
7: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Ladíte Klasik Praha.

Menuetovou třetí větu ze symfonie A-dur číslo 87 od Josefa Haydna nám na dobové nástroje zahrál Orchestra of the Age of Enlightenment, tedy orchestr epochy osvícenství, řízený Sigiswaldem Kaikenem. Od Johanna Sebastiana Bacha teď zazní druhá věta Andante z jeho Braniborského koncertu číslo 4 G-dur.

0: volnou druhou větu z Braniborského koncertu G-dur číslo 4 od Johanna Sebastiana Bacha zahrál soubor Musica Antiqua Köln s uměleckým vedoucím Reinhardem Göblem. Posloucháte stanici Klasik Praha, je čtvrtek 18. června, teď přesně 13.00. Jsou tu další pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Jak informoval deník N, Český výzkumný ústav jaderné chemické a biologické ochrany do svých laboratoří opakovaně pouštěl čínské armádní experty. Ústav hraje klíčovou roli v ochraně obyvatel před smrtícími látkami, například v případě útoku chemickými zbraněmi, zabývá se školením lidí z bezpečnostní informační služby a podílí se na projektech s NATO. Ministr vnitra Lubomír Metnar v reakci na to odvolal ředitele ústavu Tomáše Dropu. Nyní se řeší, co všechno se Číňané mohli dozvědět, co všechno mohli dostat, co viděli, kde byli a tak dále, řekl k tomu Metnar a doplnil. Budu o tom mluvit také se zpravodajskými službami. Před čínskou vojenskou univerzitou, se kterou ústav spolupracoval, varují i Spojené státy americké. Tento týden byl v pondělí v Polsku zastřelen ruský politický uprchlík Semyon Skrepecký vlastním jménem Robert Kuzuvkov, který ve své tvorbě dlouhodobě kritizoval Vladimira Putina, Alexandra Lukašenka i Ramzana Kadyrova. Polské úřady nyní zadržely muže podezřelého z vraždy. Vyšetřovatelé zjišťují, kdo si vraždu objednal. Všechno nasvědčuje tomu, že šlo o politickou vraždu, řekl polský premiér Donald Tusk. Pokud by se prokázalo zapojení ruských státních struktur, šlo by podle něj o případ státního terorismu. Michal Horáček s Michaelem Kocábem dokončili operu nazvanou Vyhnání ďáblů z Areca. Libreto a partituru tento týden odevzdali zástupcům Pražského národního divadla, kde by si přáli dílo uvést. V operním světě je však běžné plánovat na mnoho sezon dopředu a Národní divadlo nad to čeká změna managementu. V létě 2028 se jeho vedení ujme nový ředitel Martin Glázer. Horáček s Kocábem koncem 80. let minulého století pro Laternu Magiku vymysleli projekt Odysseus, který měl operní prvky. Nyní ale vytvořili svou první klasickou operu. Předlohou Horáčkova libreta se stal obraz Vyhnání ďáblů z Areca ze série 28 fresek z cyklu italského malíře Giotto di Bondone Život svatého Františka, který se nachází v horní bazilice svatého Františka v italském Assisi. Dnes je oblačno až polojasno, k večeru se na celém území bude postupně vyjasňovat. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky a na Šumavě i s možností bouřek. Nejvyšší dnešní teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě 24 až 27, v 1000 metrech na horách kolem 22 stupňů. Fouká slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Jsme Klasik Praha.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Petrem Altrichtrem zahrál slavnostní pochod V nový život od Josefa Suka. A teď nás čeká bitva. Tak se totiž jej jmenuje skladba Heinricha Franze Ignáce Bíbra v originále Batalia. Tuto bitvu pro hudební nástroje naštěstí jenom nám zahraje soubor Le Concert des Nations se svým uměleckým vedoucím Jordim Savalem.

0: Vyslechli jsme skladbu Batalia, bitva od Heinricha Ignáce France Bibra. Hrál soubor Le Concert de Nation a dirigoval Jordi Savall. Teď si poslechneme pozvánku k poslechu pořadu Slavná auditoria, který budeme jako další nový premiérovaný díl poslouchat v pondělí 22. června večer od 19 hodin. A potom tu bude hudba k filmu Sedm statečných. Tento film byl natočen v roce 1960, jedná se o klasický western, v němž hlavní role zahráli skvělí herci Yul Brynner, Steve McQueen, Horst Buchholz a Charles Bronson. Hudbu k tomuto filmu napsal Elmer Bernstein.
1: Klasik Praha.
2: V benátském paláci Vendramin Kalergi strávil poslední měsíce svého života a 13. února 1883 zde zemřel Richard Wagner. Dnes v tomto paláci slavného skladatele připomíná malé, ale významné muzeum. Jaké artefakty ukrývá? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
8: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupy vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Část hudby z filmu Sedm statečných z roku 1960 nám zahrál skotský národní orchestr, který dirigoval autor této hudby, Elmer Bernstein. Od skladatele Zdeňka Fibicha nyní zazní jeho opus 16 Selanka neboli Idyla. Poslechneme si úpravu pro klarinet a klavír.

Klarinetista Marek Švejkar a klavíristka Lenka Korecká zahráli Selanku neboli Idylu od skladatele Zdeňka Fibicha. A teď je tu Frédéric Chopin a jeho Polonéza A dur, kterou nám zahraje klavíristka Idyl Biret.

Klavíristka Idyl Biret zahrála polonézu A-dur opus 40 od Friderika Chopéna. Ve vysílání stanice Klasik Praha vás čas od času zveme na zajímavé akce Tanečního centra Praha Konzervatoře. Vyvrcholením celoročního úsilí, vzdělávání, tréninků a příprav je samozřejmě závěrečné představení Konzervatoře Taneční centrum Praha. To letošní závěrečné představení se uskuteční v divadle na Vinohradech 21. června, to znamená tuto neděli od 14 a od 18 hodin. Já tu mám pro vás teď třikrát dvě volné vstupenky na závěrečné představení konzervatoře v divadle na Vinohradech na tuto neděli od 14 hodin, od 2 hodin odpoledne. Soutěžit budeme o tyto třikrát dvě volné vstupenky, to znamená, že je získají hned první tři volající se správnou odpovědí. Budeme soutěžit zhruba za hodinu a samozřejmě je potřeba při soutěžení zvážit dvě věci. Jednak, jestli máte tuto neděli odpoledne volno, protože akce je již brzy. A druhá věc, vstupenky máme pouze fyzicky na papíře. To znamená, že je potřeba, pokud máte zájem, abyste byli schopni si ty vstupenky během zítřka, to znamená mezi 9. a 17. hodinou, vyzvednout u nás v rádiu blízko stanice metra Anděl.

0: Česká filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova zahrála třetí radostnou větu ze symfonie G-dur číslo 8 od Antonína Dvořáka. A abychom proměňovali žánry, tak tu teď budeme mít hudbu vokální. Basbaritonista Willard White nám zaspívá árii Porgyho z opery Porgy a Bess od George Gershwina. Zpívá se v ní Oh, I got plenty of nothing. Oh, mám spoustu ničeho.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Basbaritonista Willard White a árie z opery Porgy a Bess od George Gershwina. Hrála Londýnská filharmonie, dirigoval Simon Rattle. Autorem další skladby je Friedrich Gulda. Poslechneme si část z jeho koncertu pro violončelo a dechový orchestr. Bude to druhá věta, Idyla.

0: Idylu, a to doslova z koncertu pro violončelo a dechový orchestr od Friedricha Guldy, nám zahrál čelista Edgar Moreau, doprovázel soubor Les Forces Majeures a dirigoval Raphael Merlin. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je čtvrtek 18. června, svátek mají všichni Milanové, takže přeji vše dobré. A teď konkrétně máme 4 minuty po 14. hodině. Pokračovat budeme známou sonátou číslo 14 sismol od Ludwiga van Beethovena. Říká se jí sonáta měsíční svit, to podle charakteristické prvé věty. My si teď ale poslechneme větu druhou, allegretto.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Druhou část ze sonáty Měsíční svit od Ludwiga van Beethovena zahrál Salim Aškar. Rád bych připomněl, že na stanici Klasik Praha mám pro vás připravenou soutěž. Soutěžit budeme zhruba okolo 3/4 na 3 a soutěžit budeme o 3x2 volné vstupenky na závěrečné představení Tanečního centra Praha Konzervatoř. Toto představení se uskuteční už tuto neděli 21. června od 14 hodin odpoledne a to v divadle Na Vinohradech. Jedná se o představení, které bude celkem brzo, takže při soutěžení samozřejmě zvažte, jestli tuto neděli odpoledne máte čas a chuť přijít. A potom také vzhledem k tomu, že jsme vstupenky dostali pouze v papírové podobě, tak je samozřejmě v souvislosti s tím potřeba jestli si můžete vstupenky zítra v pátek u nás v rádiu na Smíchově vyzvednout a to mezi 9. a 17. hodinou. Ještě jednou připomenu, soutěžit o 3x2 volné vstupenky budeme okolo 3/4 na 3.

0: skladba, kterou jsme poslouchali, byla vlastně také jednou z idyl v hudbě. Byla to část Zamilovaní ze svity pro malý orchestr opus 32, zvané Slovácká. Jejím autorem je Vítězslav Novák a hrála nám Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Nikola Bojčev nás se teď pozve k poslechu dalšího dílu svého cyklu Hudba stříbrného plátna, který na mapě vysílání stanice Klasik Praha má své tradiční místo s premiérou vždy ve středu od 19 hodin. Potom si poslechneme část z orchestrální svity D-dur číslo 3 od Johanna Sebastiana Bacha. Bude to tanec Gavota.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme největší letní blockbustery moderní kinematografie. Zazní tak ukázky například Z čelistí nebo Star Wars epizody 4 Nové naděje. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Jsme Klasik Praha.

slavnostní a energickou, ale zároveň ušlechtilou a velmi vkusnou interpretaci nám nabídnul amsterdamský barokní orchestr s dirigentem Tonem Koopmanem. Poslouchali jsme tanec Gavotu z orchestrální svity číslo 3 D-dur od Johanna Sebastiana Bacha. A hned poté tu máme další slavnostní skladbu. Bude to známý svatební pochod Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

0: Určitě jednu z nejznámějších skladeb Felixe Mendelssohna Bartholdyho, jeho svatební pochod, nám zahráli bamberští symfonikové s dirigentem Klausem Pieterem Florem.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: Vítám vás u pořadu knižní novinky, který představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad. Dnes se společně vydáme na cestu, která vede napříč českou krajinou a zároveň hluboko do její historie. Představíme si knihu Synagogy v Čechách od Blanky Rozkošné. Na první pohled nenápadné stavby, často ukryté v menších městech nebo stranou hlavních turistických tras, v sobě nesou příběhy celých komunit. Novinka představuje desítky českých synagog, které můžete navštívit, a nabízí víc než jen architektonický přehled. Dozvíte se, jak vznikaly místní židovské obce, jak se jejich osudy proměňovaly v čase i jaké osobnosti s nimi byly spojené. Každé místo tak ožívá nejen jako památka, ale i jako prostor plný lidských příběhů. Autorka Blanka Rozkošná, která se dlouhodobě věnuje obnově židovských památek, přibližuje i současný stav těchto staveb a jejich postupné rekonstrukce. Kniha obsahuje bohatý fotografický materiál, který zachycuje jejich dnešní podobu, tichou, důstojnou a často překvapivě krásnou. Synagogy v Čechách jsou nejen knihou o historii, ale také inspirací k výletům. Jsou pozvánkou ke zpomalení, rozhlédnutí se a objevování míst, kde minulost stále zůstává přítomná.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

Houslista Daniel Hope přednesl Fantazii od skladatelky Eeny Boyle. Houslistu doprovázel Thessaloniki State Symphony Orchestra a dirigoval Daniel Geis. Rád bych vás pozval na taneční představení, které se bude konat už tuto neděli, tedy 21. června od 14 hodin odpoledne v divadle na Vinohradech. Jedná se o závěrečné představení letošního školního roku Taneční centra Praha konzervatoře. Samozřejmě na závěrečném představení se všichni tanečníci budou snažit předvést to nej, co se za uplynulý rok naučili a jaké choreografie nastudovali. Já mám pro vás 3x2 volné vstupenky na toto závěrečné taneční představení. To znamená, že vstupenky tentokrát dostanou první 3 volající, kteří odpoví správně na soutěžní otázku. Vstupenky jsme dostali pouze v papírové podobě, takže pokud se chcete zúčastnit, tak zvažte, jestli je ve vašich možnostech, abyste si vstupenky u nás osobně vyzvedli na adrese Radlická 10 na Smíchově, kousek od metra Anděl, a to zítra a pouze zítra v pátek mezi 9. a 17. hodinou. Jinak soutěžit budeme zhruba za 15 minut.

0: To byla předehra ke skladbě Čtyři české skici od Karla Husy. Hráli nám klarinetistka Anna Paulová a klavírista Ivo Kahánek. A teď tu pro vás mám Adagio, volnou větu ze symfonie C dur od skladatele Georges Bizeta.
1: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: Posloucháte Klasik Praha.

Vyslechli jsme Adagio, druhou větu ze symfonie C-dur od George Bizeta. Hrála Česká filharmonie, dirigoval Zdeněk Košler. A nyní už nastává ta pravá chvíle pro naši rozhlasovou soutěž. Nejprve je potřeba seznámit se se soutěžními pravidly. Ta najdete na webové stránce našeho rádia www.klasikpraha.cz. Prosím, dle pravidel, aby nesoutěžili ti, kteří vyhráli v některé z našich soutěží v uplynulých 14 dnech. Dnes budeme soutěžit o 3x2 volné vstupenky na závěrečné představení Tanečního centra Praha konzervatoře. Toto slavnostní závěrečné představení se uskuteční již tuto neděli 21. června od 14 hodin, a to v reprezentativních prostorech divadla na Vinohradech. Vstupenky máme pouze v papírové podobě, takže je potřeba vzhledem k blízkému termínu, abyste si je mohli vyzvednout zítra, a to pouze zítra, v pátek mezi 9. a 17. hodinou přímo u nás v rádiu na adrese Radlická 10. Je to na Smíchově poblíž stanice metra Anděl. Velice častou skladbou pro taneční choreografie, dá se říci, že jednou z nejpopulárnějších, je slavné bolero od Maurice Ravela. Ravel se při kompozici této své slavné skladby nechal inspirovat původním lidovým tancem, který pochází z Iberského poloostrova. A já se v rámci soutěžní otázky ptám, ze které země konkrétně na Iberském poloostrově tanec bolero pochází. Dám vám k tomu tři možnosti. Za A ze Španělska, za B z Baskicka a za C z Portugalska. Volat můžete na telefon 739 987 987.

0: Berlínští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem zahráli skerco podle balady Johanna Wolfganga von Goetheho Čarodějův učeň. Autorem této krásné hudby je Francouz Paul Dukas. Během Čarodějova učně jste měli možnost soutěžit. Už tu mám dvě výherkyně naší rozhlasové soutěže, ale ještě je potřeba, aby jsme měli třetí výherkyni nebo výherce. Takže já vám dám ještě šanci během následující skladby. Připomenu, o co vlastně soutěžíme. Soutěžíme o teď už jenom dvě volné vstupenky na závěrečné představení studentů Tanečního centra Praha konzervatoře, které se uskuteční tuto neděli 21. června od 14 hodin v divadle na Vinohradech. Pokud vyhrajete, je potřeba si vstupenky vyzvednout zítra u nás v rádiu u Anděla mezi 9. a 17. hodinou odpolední. A teď, co byla soutěžní otázka? Připomenu. Ptal jsem se na původní lidový tanec Bolero, který mimochodem inspiroval třeba slavné Bolero od Maurice Ravela, a ptal jsem se na to, ze které země Iberského poloostrova pochází, jestli to je za A Španělsko, za B Baskicko nebo za C Portugalsko. A volat můžete na telefon 739 987 987. Hrát nám k tomu bude hudba Joaquina Rossiniho.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme předehru k poslední opeře Joaquina Rossiniho, k opeře Wilhelm Tell z roku 1829. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigoval Vladimír Válek. A tato předehra je zároveň také předehrou k vyhlášení vítězů naší rozhlasové soutěže. Soutěžili jsme o 3x2 volné lístky na závěrečné představení Tanečního centra Praha konzervatoře a třemi výherci této rozhlasové soutěže jsou paní Barbora, paní Eva a pan Otomar. Věděli totiž správnou odpověď na soutěžní otázku, a to z jaké země Iberského poloostrova pochází lidový tanec bolero, a je to Španělsko. Výherci získali 2 volné vstupenky na představení, které se bude konat v divadle na Vinohradech tuto neděli od 14 hodin odpoledne. Jinak připomínám, že závěrečné představení taneční centra Praha konzervatoře se koná v neděli celkem 2x, od 14 a od 18 hodin, a více informací najdete přímo na webových stránkách Tanečního centra Praha. A my teď budeme v našem vysílání pokračovat hudbou Henryho Purcella. Zazní část z jeho ódy Nebeská hudba.

Slyšeli jsme skladbu When Orpheus Sang, když zpíval Orpheus. Byla to část z ódy Nebeská hudba od skladatele Henryho Purcella. Zpívala altistka Lucille Richardot a spolu s ní také členové sboru a orchestru Ensemble Correspondance. Jehož uměleckým vedoucím je Sébastien Dossé. Jedním z velmi významných vědců 20. století byl Stephen Hawking, kterého známe také kvůli jeho velice těžkému životnímu osudu. O jeho životě byl v roce 2014 ve Velké Británii natočen životopisný film Teorie všeho. Hudbu k tomuto filmu zkomponoval islandský skladatel Jóhann Jóhannsson, který za tuto hudbu dostal Zlatý glóbus. A my si teď část hudby z filmu Teorie všeho poslechneme.

0: Klasik Praha.
1: Skvělý ansámbl Nachtmusik v roce 2001 natočil Mozartovu serenádu číslo 10 B-dur, známou pod názvem Gran Partita. Je to rozsáhlá a hudebně nesmírně pozoruhodná skladba a my si ji budeme moci poslechnout v dalším dílu pořadu Švédský stůl. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu, která se snad nikdy nemůže oposlouchat. Byla to prvá věta Allegro z malé noční hudby Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál Pražský komorní orchestr, dirigoval Charles Mekeras. Jedinou komickou operou skladatele Giacoma Pucciniho je Gianni Schicchi. Je to opera víceméně konverzační, není tam příliš mnoho uzavřených čísel a jednou z těchto výjimek je Arie o mio babbino caro, možno přeložit jako o můj drahý tatíčku. Zpívat nám bude sopranistka Renée Fleming.

0: Sopranistka René Fleming nám zaspívala árii O mio babbino caro z opery Gianni Schicchi od Giacomo Pucciniho. Hrál londýnský filharmonický orchestr, který dirigoval Sir Charles Mackerras. A teď tu pro vás mám připravenou hudbu Roberta Schumanna. Poslechneme si část z jeho violončelového koncertu A-moll. Bude to třetí věta vivace, tedy věta závěrečná, a hrát nám bude čelista Gauthier Capuçon.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Evropský komorní orchestr s dirigentem Bernardem Haitinkem nám zahrál závěr violončelového koncertu Amol od Roberta Schumana. Solistou této nahrávky byl Gauthier Capuçon. Před zhruba hodinou jsme soutěžili a zvali na závěrečné představení studentů Tanečního centra Praha konzervatoře. Teď tu pro vás mám pozvánku rovněž na akci Tanečního centra Praha, ale jedná se o akci jinou, která se uskuteční 25. června od 19 hodin v divadle Bez zábradlí. Jedná se o představení Bolero, které propojuje čtyři choreografie současného tanečního divadla. Společným tématem celého tohoto večera je člověk, jeho charakter, vnitřní svět, vztahy k ostatním lidem i okolnímu světu. Hudebním podkladem dvou choreografií jsou skladby Georges Bizeta a Maurice Ravela a zároveň tím připomínají významná výročí těchto světových skladatelů. Součástí večera je rovněž choreografie Rozeznávám na hudbu Petra Habky s textem Michala Horáčka, doplněná o verše Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína a Vladimíra Holana. Takže se jedná o jedinečné propojení tance, hudby a poezie. Interprety tohoto představení jsou členové souboru Balet Praha Junior. A já ještě na závěr připomenu, kdy se představení Bolero koná. Je to 25. června od 19 hodin v divadle Bez zábradlí.

0: Slyšeli jsme Rej skřítků z cyklu Poetické nálady od Antonína Dvořáka. Hrál klavírista Leif Uwe Andsnes. Od Bedřicha Smetany si nyní poslechneme polku z jeho opery Dvě vdovy.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
5: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Jsme Klasik Praha.

0: Polku z opery Dvě vdovy od Bedřicha Smetany zahrál americký orchestr. Byl to orchestr z Clevelandu a dirigoval ho Kristof von Dohnányi. Posloucháte stanici Klasik Praha, je čtvrtek 18. června a přesně za 30 vteřin bude 16 hodin, 4 hodiny odpoledne. Autorem další skladby je John Dowland. Žil mezi lety 1563 až 1626, takže přesně v tom období, kdy se renesance začala měnit v rané baroko. Je to znát i na jeho tvorbě, která pevně tkví v renesančních základech, ale jeho pozdější vrcholné skladby už mají jasně nakročeno do baroka. Je znám především loutnistům díky řadě svých krásných skladeb pro loutnu a také zpěvákům. A my si teď právě poslechneme jednu z jeho vokálních skladeb. Je to slavná Flow My Tears, tedy Plyňte mé slzy.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Píseň Flow My Tears, plyňte mé slzy od skladatele Johna Dowlanda, zaspívala mezzosopranistka Lea Desandre a na loutnu doprovodil Thomas Dunford. Nyní je na řadě sonáta číslo 2 bémol opus 36 od skladatele Sergeje Rachmaninova. Rachmaninov tuto klavírní sonátu napsal v roce 1913 a potom ji ještě revidoval v roce 1931. My si z ní teď v podání Nicole Bókové poslechneme třetí větu Allegro molto.

Závěr klavírní sonáty číslo 2 bémol opus 36 od skladatele Sergeje Rachmaninova přednesla Nicole Bóková. Od norského romantického skladatele z 19. století Johanna Severina Svendsena teď zazní romance pro housle a orchestr G-dur. Hrát nám bude houslista Josef Suk.

0: Houslista Josef Suk a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem přednesli romanci G-dur opus 26 od skladatele Johanna Severina Svensena. Následuje pozvánka k poslechu pořadu Na osobní notu, který pro vás připravuje Mirka Časarová. Premiéra dalšího dílu bude v sobotu 20. června večer. A potom přijde na řadu Braniborský koncert číslo 3 G-dur Johanna Sebastiana Bacha.
1: Klasik Praha.
2: Můj další host se právě vrátil z Jižní Ameriky, kde byla na turné s pražskými komorními solisty. Se svým ženským souborem Trebbiano ráda objevuje ženské autorky a svou tvorbou podporuje organizaci Debra, která pomáhá pacientům s nemocí motýlých křídel. Ve studiu si se mnou povídala houslistka Martina Bačová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
6: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn dodo, kvalitní zajištění. Žijou jen ty tělo osobní informace a
7: nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
10: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Autojarov.
11: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Autojarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Skvělá interpretace souboru Muzika Antiqua Köln s uměleckým vedoucím a houslistou Reinhardem Goeblem. Vyslechli jsme prvou část z Braniborského koncertu číslo 3 G-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Začíná léto, neděle je prvním letním dnem, i když teploty už jsou zcela letní. A léto to také přináší nové kulturní zážitky na zámku Liteň, který najdeme nedaleko Berouna. Jedinečným hudebním zážitkem, který nás čeká v sobotu 29. srpna, tedy na konci letních prázdnin, bude česká klasika Bedřicha Smetany, která slaví už 160 let od své premiéry, opera Prodaná nevěsta. Můžeme se těšit na reprezentativní provedení. Mařenku stvární Kateřina Kněžíková, jeníkem bude Daniel Matoušek, role Kecala se ujme Adam Plachetka a jako Vašek vystoupí Raman Hasimau. Zazní zkrácená verze Smetanovy opery, a to v podání Orchestru Národního divadla v Praze pod taktovkou Roberta Jindry. Dále bude účinkovat také sbor Národního divadla a autorem i režisérem scénického řešení je Michal Caban. Můžete se těšit na elegantní a originální videomapping na zámeckém nádvoří. Koncert se uskuteční za každého podčasí, protože scéna bude zastřešená a v případě nějakých lehkých přeháněk budou pro návštěvníky připraveny pláštěnky. Takže zopakuji, Prodaná nevěsta na zámku Liteň se uskuteční v sobotu 29. srpna od 20 hodin a vstupenky jsou už nyní v prodejní síti Ticketportál.

Poslouchali jsme krásnou nahrávku, která vznikla na podzim loňského roku a vyšla letos v lednu. Jedná se o živou nahrávku Dvořákova houslového koncertu Amol, kterou společně pořídili muzika Florea na dobové nástroje s dirigentem Markem Štrinclem a houslista Roman Patočka. Slyšeli jsme druhou větu. Teď tu mám pro vás připravenou závěrečnou třetí větu z klavírního koncertu G-dur od Maurice Ravela, ale ještě než si ji poslechneme, tak bych vás chtěl pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Od 19 hodin to bude z archivu osobností. Hostem dnes bude skvělá violistka Kristina Fialová. Od 20 hodin budeme vysílat koncert bez smokingu. Dnes nám bude hrát Hypochondria Ensemble, řízený Janem Hátkem. Společně s tímto souborem vystoupí ještě sopranistka Hana Blažíková, basista Jaromír Nosek. A poslouchat budeme skladby Šimona Brixiho. Od 22 hodin si pak můžete ještě poslechnout slavná auditoria, v nichž bude Jiří Vejvoda tentokrát vyprávět o mezinárodní klavírní soutěži

Energií nabitý závěr klavírního koncertu G-dur od Maurice Ravela. Slyšeli jsme nahrávku s klavíristou Andrew von Oyenem, doprovázel orchestr PKF Prague Philharmonia a dirigoval Emmanuel Vion. A teď po pestré orchestrální partituře nás čeká hudba komorní. Poslechneme si etidu na opus 25 číslo 2 F-moll od Friderika Chopina a hrát nám bude Lang Lang.

0: Etidu F-moll opus 25 od Friderika Chopina přednesl Lang Lang. Následuje pozvánka k poslechu hudby Stříbrného plátna a hned potom jazzový valčík od Dmitrije Šostakoviče.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba Stříbrného plátna připomeneme největší letní blockbustery moderní kinematografie. Zazní tak ukázky například Z čelistí nebo Star Wars epizody 4 Nové naděje. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba Stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
10: Ekokom.
11: Závratné megaslevy.
12: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující alkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Jazzový valčík Dmitrije Šostakoviče zahrál Královský koncertní orchestr Amsterdam s dirigentem Richardem Šajím. Další skladbou bude část ze symfonie číslo 3 S-dur od Roberta Schumana. Této symfonii se také říká Rýnská. Schumann ji napsal během pouhého měsíce na sklonku roku 1850 a hned začátkem února 1851 poprvé zazněla v Düsseldorfu. Dirigoval sám autor Robert Schumann. Přijetí této symfonie bylo dvojznačné. Na jedné straně někteří posluchači byli vyloženě pobouřeni, na straně druhé, jak popisuje jeden z tehdejších kritiků, publikum tleskalo po každé větě nadšením a na konci se k ovacím připojili i členové orchestru a hlasitě volali hurá. My si teď z Rýnské symfonie Roberta Schumana poslechneme druhou větu Scherzo.

0: Druhou větu skerco ze symfonie zvané Rýnská, tedy symfonie S-dur číslo 3 od Roberta Schumanna, zahráli vídeňští filharmonikové, které dirigoval Ricardo Muti. A teď tu máme opět hudbu vokální. Kontratenorista Jakub Josef Orlínský nám zaspívá jednu z árií z opery Scipione il Giovane. Autorem této opery je Luca Antonio Predieri.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme árii z opery Scipione il Giovane od Luca Antonia Predieriho. Zpíval Jakub Josef Orlínský, doprovázel soubor Il Pomodoro a dirigoval Maxim Emeljaničev.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rezidenční umělkyní letošního mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro byla dirigentka a sopranistka Barbara Hennigan, která v mnoha posluchačích zanechala velmi pozitivní dojem. V novince týdně bychom vám teď chtěli představit CDčko, které nedávno vyšlo u vydavatelství Alpha Classics a jeho titul je otázkou, protože zní An American Dream, americký sen. Na tomto CDčku najdeme jednak svitu z opery Porgy a Bess od George Gershwina, takzvanou taneční symfonii Aarona Coplanda, valčíkovou skladbu The Carousel Waltz od Richarda Rogerse a svitu At the Fair, kterou z melodií různých amerických skladatelů společně sestavili a upravili právě Barbara Hennigan a jazzový a muzikálový hudebník Bill Elliot. Tuto zcela americkou hudbu na desce interpretují göteborští symfonikové. My si jako ukázku z tohoto zajímavého CDčka poslechneme třetí větu z taneční symfonie Aarona Coplanda.

Göteborští symfonikové pod taktovkou dirigentky Barbry Hannigan zahráli třetí větu z taneční symfonie od Aarona Coplanda. Tuto symfonii najdeme na novém CDčku vydavatelství Alpha Classics, které se jmenuje An American Dream, americký sen. A kromě Coplandovy hudby tam najdeme ještě hudbu George Gershwina, Richarda Rodgerse a svitu, kterou Barbara Hannigan a Bill Elliott sestavili z hudby amerických autorů. A teď tu máme nikoli hudbu filmovou, ale hudbu k počítačové hře Legend of Zelda. Autorem hudby je Koji Kondo.

0: Klasik Praha.
1: Od 16. července do 5. srpna bude letos probíhat 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby. Tentokrát na téma mýty a legendy. Nabídne neokoukané interprety, neoposlouchané historické nástroje a programy připravené festivalu přímo na míru. Detailně o nich pohovoří ředitelka festivalu Josefína Matyášová v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 23. června od 19. hodin.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slyšeli jsme druhou větu skerco z klavírního kvartetu C-moll, opus 13 od Richarda Strause. Jedná se tedy dle opusového čísla o jednu z jeho raných kompozic. Hráli nám Renaud Capuçon housle, Paul Cientara viola, Julia Hagen violoncello, Guillaume Bellom klavír. Teď je tu hudba Christopha Willibalda Glucka a před ní bych vás chtěl ještě pozvat na jeden koncert, na který dokonce ani nebudete potřebovat vstupenky. První open-air koncert na Vyšehradě absolvoval orchestr FOK, tedy Pražští symfonikové, v roce 2024. Tímto open-air koncertem tehdy oslavili 90. narozeniny orchestru. Z této slavnostní akce se nakonec stala tradice a tak i letos se můžeme těšit na open air ve Vyšehradských sadech. Uskuteční se 23. června, to znamená v úterý příští týden od 7:30 večer. Orchestr FOK na tento koncert zařadil symfonii číslo 9 E-moll Antonína Dvořáka, tedy slavnou novosvětskou. Symfoniky bude dirigovat Tomáš Netopil a moderátorem tohoto open air koncertu je Ondřej Havelka. Takže máte-li rádi Dvořáka, máte-li rádi orchestr FOK, pak vzhůru na Vyšehrad 23. června večer.

Vyslechli jsme Tanec blažených duší z opery Orfeus a Euridika od Christofa Willibalda Glucka. Hrál orchestr Královské opery Covent Garden, dirigoval Georg Scholti. Autorem další skladby je Girolamo Capsberger. Poslechneme si teď jeho píseň Felici Lianimi, kterou nám zaspívá Magdalena Kožená.

Za doprovodu souboru Private Music s uměleckým vedoucím Pierrem Piclem zaspívala Magdalena Kožená píseň Felice Lianimi. Jejím autorem je Girolamo Kapsberger. Od Friderika Chopina nám teď klavíristka Maria João Pires zahraje Nocturno S-dur číslo 2 z jeho 9. opusu.

0: Klavíristka Maria Joao Pires zahrála Nocturno S-dur od Friderika Chopina z jeho opusu číslo 9. Teď je tu pozvánka k poslechu pořadu z archivu osobností, jehož další nový díl budeme vysílat dnes večer a potom si poslechneme domácí hudbu Ralpha Vaughna Williamse. Domácí hudba, v originále Household Music, jsou tři preludia na nápěvy welšských hymnů. My si poslechneme ten druhý z nich, St. Denio.
1: Klasik Praha.
2: Mým dalším hostem bude zakladatelka mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala, které se zeptám, kolik českých violistů se hlásí do této soutěže. Violistka Kristýna Fialová se nyní hodně věnuje propagaci nástroje mezi mladými lidmi. Pozveme také na jihočeský komorní festival. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená smažák.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Druhou část z cyklu Household Music, domácí hudba od Ralpha Vaughna Williamse, nám zahráli členové Piaty kvartetu. Jsou jimi houslisté Rebecca Chen a Michael Trainor, violistka Tetsumi Nagata a violončelistka Jessie Ann Richardson. Od Luigiho Boccheriniho teď zazní symfonie F dur opus 35. Z této symfonie si nyní poslechneme v podání komorního orchestru Akademie staré hudby třetí větu.

0: Komorní orchestr Akademie staré hudby, řízený dirigentem Christophem Hogwoodem, zahrál třetí větu ze symfonie F-dur. Jejím autorem je Luigi Boccherini. Posloucháte stanici Klasik Praha, je čtvrtek 18. června, teď přesně 18.00. Jsou tu další, dnes už ale poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Novým ředitelem správy Krkonošského národního parku bude Petr Moravec, který dosud působil jako učitel na České lesnické akademii Trutnov. Dnes jej jmenoval ministr životního prostředí Igor Červený. Moravec následně uvedl, že národní park by chtěl vést s motem Dobrý ochránce, hospodář a soused. Jako hlavní výzvy jmenoval vypořádání se s masovým turismem, ochranu vody v krajině nebo adaptaci na klimatickou změnu a ve svém vyjádření hovořil třeba také o tom, že by rád omezil stavbu apartmánových domů. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar oznámil, že přerušuje veškeré kontakty se šéfkou unijní diplomacie Kajou Kalasovou kvůli tomu, že údajně srovnala Izrael s někdejším režimem apartheidu v Jihoafrické republice. Ovšem, například zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva z ledna letošního roku uvádí, že systematická diskriminace Palestinců na okupovaných palestinských územích se v posledních letech radikálně zhoršila. Všechny aspekty jejich života, od přístupu k vodě a vzdělání až po návštěvy příbuzných či sklizeň oliv, jsou kontrolovány a omezovány diskriminačními izraelskými zákony a nařízeními. Před rovnými 560 lety 18. června 1466 se narodil Ottaviano Petrucci. Kolem roku 1490 odešel do Benátek, aby se naučil tiskařskému umění a v roce 1501 vyšla Petrucciho první publikace Harmonice muzice z Odekaton, kniha 96 šansonů, která je nejstarším exemplářem tištěné polyfonní hudby. Italský tiskař a vydavatel Ottaviano Petrucci je tím považován za zakladatele moderního tisku hudebnin. Jeho nejvýznamnějším přínosem bylo zdokonalení techniky tisku not pomocí pohyblivých liter, což umožnilo masové šíření polyfonní hudby v období renesance. Kromě světských písní vydával také mše, moteta, náboženské žalmy a první tabulatury pro loutnu. Počasí. Dnes v noci bude jasno nebo skoro jasno s nejnižšími teplotami 17 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude ještě tepleji než dnes. Bude jasno nebo skoro jasno. Na horách, zejména na severu a severovýchodě, se při místní zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty budou 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě 28 až 31 a v 1000 metrech na horách kolem 25 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme část kreda z misi Circumcisionis od skladatele Jana Dismase Zelenky. Zpívali a hráli členové souboru Ensemble Inegal, jehož uměleckým vedoucím a zakladatelem je Adam Viktora. Od Antonína Dvořáka teď zazní část z jeho cyklu Cypřiše. Cypřiše byl vůbec první písňový cyklus Antonína Dvořáka, který za jeho života ovšem nebyl nikdy vydán. Nicméně některé skladby Dvořák využil v jiných svých kompozicích a celkem 12 čísel z celkem 18 dílného cyklu později Dvořák upravil pro smyčcové kvarteto. Právě v této verzi si nyní poslechneme píseň Zde hledím na tvůj drahý list.

Píseň Zde hledím na tvůj drahý list od Antonína Dvořáka nám v autorově úpravě zahrálo Panochovo kvarteto. A teď je tu klavírista Salim Abud Ashkar, který přednese finále třetí větu z koncertu D-moll číslo 2 od Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

Finále klavírního koncertu D-moll číslo 2 od Felixe Mendelssohna Bartholdyho zahrál Salim Abud Ashkar. Doprovázel Gewandhaus Orchestr Leipzig a dirigoval Ricardo Chailly. Rád bych vás teď pozval k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Za 15:45 od 19:00 budeme vysílat pořad z archivu osobností, v němž se nám dnes představí violistka Kristýna Fialová. Od 20:00 budeme vysílat koncert bez smokingu, dnes s hudbou českého mistra Šimona Brixiho. Jeho skladby zahraje Hypochondria Ensemble s uměleckým vedoucím Janem Hátkem a spoluúčinkovat budou také pěvci Hana Blažíková a Jaromír Nosek. Od 22:00 si pak můžete poslechnout slavná auditoria. Jiří Vejvoda dnes bude vyprávět o mezinárodní klavírní soutěži Friderika Chopéna. A teď v tuto chvíli je před námi rozsáhlá árie z oratoria Serpentes ignei in deserto od Johanna Adolfa Haseho. V českém překladu se oratorium jmenuje Ohnivý hadi v poušti. Árii z tohoto oratoria nám teď zaspívá sopranistka Julia Ležněva.

0: Vzorovou interpretaci barokní árie nám předvedla sopranistka Julia Ležněva. Nejprve zaspívala A díl, potom prostřední B díl a pak zopakovala da capo A díl, ovšem s patřičnými ozdobami. Byla to árie z oratoria Serpentes Ignei in Deserto, ohnivý hadi v poušti, od Johanna Adolfa Hasseho. Doprovázel soubor Les Accents a dirigoval Thibaut Noaly. Nyní nás Martina Klausová pozve k poslechu dalšího dílu cyklu Hudba podle kalendáře. Vysílat ho budeme zítra v pátek 19. od 19 hodin. A potom Leonard Bernstein a muzikál West Side Story.
1: Klasik Praha.
2: Za svůj život napsala a naspívala americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgerald stovky písní. Po více než půl století patřila mezi nejpopulárnější jazzové zpěvačky ve Spojených státech. Během svého života obdržela 13 cen Grammy a vydala více než 40 alb. Zemřela před 30 let, 15. června 1996. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century 21.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Potisk trička, byla byl CZ.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
11: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
12: A jak to děláte?
11: Jednoduše, jsme Siegel.
13: www.siegel.cz.
14: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Ladíte Klasik Praha.

Britaňský národní orchestr s dirigentkou Johanou Malangré a violončelista Gauthier Capuçon zahráli úpravu skladby Mambo z muzikálu West Side Story od Leonarda Bernsteina. A teď se opět vrátíme hlouběji do minulosti, do hudebního klasicismu a poslechneme si duet Blondiny a Osmina z opery Únos ze Serailu od Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívat nám budou sopranistka Anna Prohaska a basista Franz Josef Zelig.

0: Sopranistka Anna Procházka a basista Franz Josef Zelich zaspívali duet Blondiny a Osmina z opery Únos ze Serailu od Wolfganga Amadea Mozarta. Doprovázel Evropský komorní orchestr, dirigoval Janik Nezet Segén. Pomalu se blíží 19. hodina a s ní také konec moderovaného vysílání, kterým vás dnes, tedy ve čtvrtek 18. června na stanici Klasik Praha, provázel Stanislav Předota. Jako poslední skladbu tohoto bloku jsem pro vás vybral dvojkoncert pro housle a violončelo A-moll od skladatele Johannesa Brahmse. Toto krásné dílo zazní v nahrávce s houslistou Josefem Sukem a čelistou Andrem Navarou. Ti nám společně s Českou filharmonií a dirigentem Karlem Ančarlem zahrají prvou větu Allegro. Přeji vám příjemný poslech a samozřejmě i příjemný poslech všech následujících pořadů, jimiž budou z archivu osobností s violistkou Kristinou Fialovou a koncert bez smokingu s hudbou Šimona Brixiho a těším se opět brzy na stanici Klasik Praha. Naslyšenou.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Tohle je Klasik Praha.
12: Z archivu osobností.
11: Co poslouchají slavní.

0: Už se pomalu začínají přibližovat prázdninové reprízované pořady této sezóny pořadu z archivu osobností na Rádiu Klasik Praha. Ještě nám ale dva zbývají. A tak samozřejmě taky v těchto pořadech a zvlášť v tom dnešním uslyšíte celou řadu pozvánek, jak třeba příjemně strávit léto v jižních Čechách. Ale k tomu se dostaneme až v závěru toho pořadu. Já jsem rád, že teď mohu v našem studiu přivítat po zhruba třech letech opět Kristýnu Fialovou, violistku, a zdravím ji. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak Kristýno, jak se dařilo ty 3 roky, my jsme se neviděli?
1: Dařilo se moc dobře. Od té doby, co jsme se neviděli, tak mi vyrostlo dítě o 3 roky,
0: no,
1: už má 4. Odehráli jsme spoustu koncertů. Myslím si, že se to po tom covidu, jak jsme se viděli naposledy, tak se to krásně nastartovalo a práce je víc než dost.
0: Ono to hrozně rychle utíká, si to ani neuvědomuji. Petr Nouzovský, ten tady byl, to není tak dávno, ale zase už je to teda pár měsíců, co byl hostem tohoto pořadu. Ale dnes jste tady vy. A tak si představíme váš nástroj z toho pohledu, jak je to častá volba u malých dětí, a někdo se taky často ptá z lajků, zda je vůbec dobré začít violou a nezačít třeba houslemi ve škole.
1: Tak já moc děkuju za tuhletu otázku, to je pro mě teďka hodně aktuální téma, protože já jsem teďka začala takový projekt, který má název Viola jako první volba. A je to právě takový seminář, který jsem měla pro učitele základních uměleckých škol. A je to z jednoho prostého důvodu, a to, že u nás pořád trošku je takový ten zajetý systém, že violisté začínají hrát na violu až ve chvíli, kdy třeba se jako houslisté nedostanou na konzervatoř. Jo? To znamená, že jim je 15 let, něco se jim nepovede a řekne se jim, pojďte zkusit hrát na violu. Když jste se nedostali na housle, tak to takhle stačí na to violu.
0: Mm-hmm.
1: Ale ono samozřejmě, to je taková moje vždycky poznámka, u které se lidé vždy usmějí, ale ono i na tu violu je potřeba mít ten talent a být šikovný. Takže myslím si, že i psychologicky není ideální, aby někdo začínal hrát na nástroj s pocitem, že se mu něco nepovedlo a proto tedy hraje na tu violu. Mm-hmm. Jo, že vlastně se nedostala na konzervatoř na housle, a takže mu teda dali violu jako náhradu. Já si myslím, že ta volba toho nástroje by opravdu měla být, protože ten nástroj se mi líbí, z nějakého důvodu mě zaujal. Já jsem vlastně na violu začala hrát v podstatě úplnou náhodou. Já kdybych zůstala u houslí, tak na tu konzervatoř nejdu. Ale právě jsem rok předtím, než bych byla bývala, dělala ty přijímačky, tak jsem začala hrát na violu a v podstatě za měsíc už jsem měla vyplněnou přihlášku na konzervatoř. Takže opravdu to bylo jenom tím nástrojem, že jsem se rozhodla jít na tu muziku. Takže myslím si, že to je právě to, co potom mě třeba často chybí u těch violistů, že tam není taková ta vášeň pro ten nástroj. Že tam není takový ten osobní vztah, že to je opravdu něco, co teda hrají, nějak to funguje, ale myslím si, že je strašně důležitá ta volba.
0: My už jsme slyšeli vás hrát na violu v té první skladbě tohoto pořadu od Igora Stravinského, to byla elegie pro sólovou violu. Na začátku ještě vás hrát samozřejmě uslyšíme. No a když se teď bavíme o tom, tak ale kdo tohle ovlivní, že si dítě teda řekne, dobře, ta viola je pro mě dobrá, jsou to pedagogové uměleckých škol nebo kdo?
1: Určitě to jsou pedagogové. Myslím si, že právě já jsem měla sem seminář, kde byla spousta skvělých učitelů z celé republiky. Hodně jsme o tom mluvili. Někteří právě říkali, už ano, už se to snažíme těm dětem nabízet, protože například v zahraničí, ve Francii, tam opravdu děti začínají hrát v 6 letech na violu. Protože viola je braná jako samostatný nástroj. A když já jim řeknu, že tady se to dělá, tak možná v těch 15, tak na mě koukají a vlastně vůbec tomu nerozumí, protože já vlastně díky tomu, že mám mezinárodní soutěž Oscara Nedbala, kterou nám prochází ročně opravdu jako velké množství zahraničních violistů, tak z nich tak trošku tahám informace, jak to kde chodí. Takže díky tomu vím, že opravdu ta viola funguje jako samostatný nástroj. A mluvili jsme o tom právě s těmi učiteli, bylo to perfektní, oni jsou úžasní, zapálení, aktivní, pro ty děti dýchají. A řešili jsme to společně a právě jsme došli k tomu, že nejde primárně o to, aby jsme tady teďka začínali dělat ten uzus, že v 6 letech se musí na tu violu, že to může být 8, 10, ale že spíš, aby ta viola se těm dětem nabízela jako nějaká možnost, která by se jim mohla líbit. A ne jako to, co by jim případně mohlo zbýt, když se něco nepovede.
0: Dobře, tak ponechme chvilku slov o viole a pustíme si violu. Vy jste vybrala skladbu, která se jmenuje Styx a kterou napsal Gigia Kancheli, což je tuším Gruzínec.
1: Je to tak?
0: Tak proč jste ji vybrala?
1: Tak je to skladba pro violu, sbor a orchestr. A myslím si, že tak nějak je to logické, že já k tomu sboru mám velmi kladný a pozitivní vztah. A myslím si, že právě ta kombinace violy a sboru je velmi dobrá. Vlastně můj tatínek Petr Fiala napsal si ke svým 80. narozeninám se napsal Stabat Mater pro violu, sbor a orchestr, které jsme mockrát hráli. A myslím si, že tahle kombinace funguje skvěle a Gigia Kancheli je výborný autor, takže...
0: A já ještě jenom doplním, kdyby to někdo nevěděl, že pan Petr Fiala, váš tatínek, je samozřejmě sbormistrem Českého filharmonického sboru Brno. Tak si pojďme poslechnout ukázku.

0: Gigi Cancelli napsal skladbu Styx pro violu, smíšený sbor a orchestr, je z roku 1999. Hráli Jurij Bašmet, zpíval St. Petersburg Chamber Choir, tedy sbor z Petrohradu, a hrál taky Mariinský orchestr, tedy s tímto názvem. A Nikolaj Korněv, to bude zřejmě dirigent. Tak snad jsem to rozklíčoval dobře, mým hostem ve studiu je violistka Kristýna Fialová, které se už budu ptát teďko víc na tu současnost. Možná mohli bychom připomenout, na jaký vyhrajete nástroj konkrétně. To se asi nezměnilo za ty tři roky.
1: To se nezměnilo, ne. Já ho jen tak asi nedám. Je to italský nástroj Carlo Antonio Testore z roku 1745.
0: No ale než se děti k takovému nástroji dostanou časem, tak samozřejmě hrají na nástroje levnější. A jak je to tam, je třeba u mladých lidí možnost dát jim menší violu, jako to třeba u houslí, že jo, trošku menší housle?
1: Určitě, je to tak. Ty malinké violy pro ty děti jsou opravdu stejně velké, jako třeba ty osminkové housle nebo čtvrtivé housle, takže ten poměr je tam prakticky totožný. Dneska se to už dá celkem snadno koupit. V Teplicích na hudební škole mají třeba holčičku, která se tam taky vybrala violu, tak jí to nechali vyrobit přímo na míru, aby opravdu měla hezký nástroj. Takže tohle to funguje perfektně. Potom v podstatě od nějakých 12-13 let už ty děti můžou hrát na takzvaně velkou violu, třeba velikost 38, což je v podstatě takřka skoro stejně veliké jako housle, o trošku větší samozřejmě. No a potom jednoduše od 15 let dál, když už jsou velcí, tak potom se ta velikost odvíjí podle aktuální výšky violisty.
0: My už jsme poslouchali tady jednu skladbu pro solovou violu, to byla ta první skladba Stravinského elegie, ale chci se zeptat na repertoár právě třeba pro solovou violu. Je ho dostatek pro ty mladé lidi, ale potažmo samozřejmě i potom pro profesionály?
1: Dostatek ho je, samozřejmě náš takový základ toho repertoáru je ve 20. a 21. století. To je dáno tím, že viola právě nebyla třeba v období romantismu brána jako plnohodnotný solový nástroj, takže těch skladeb není tolik, ale vlastně začátkem 20. století se tu objevovali violisté, kteří hodně iniciovali právě vznik skladeb, ať už to byla Rebecca Clark, Lionel Tertis, William Primrose, a přesně tihleti skvělí solisté vlastně chodili za těmi autory a prosili o skladby, takže začaly vznikat velké violové koncerty, sonáty. Paul Hindemith, sám skvělý skladatel a violista, si sám také napsal hromadu repertoáru. Takže skladeb je opravdu velké množství. Já jsem třeba dělala doktorantskou práci na téma solová tvorba pro violu 20. 21. století se zaměřením na české autory. A opravdu jsem řešila jenom solovou violu, bez doprovodu, opravdu jenom solový nástroj. A jenom těch českých skladeb v tom 20. století jsem objevila asi přes 80. Takže opravdu toho programu je hodně, akorát se o něm právě moc neví.
0: A když vysílám živě na rádiu Klasik Praha, tak se, ale to je u všech nástrojů, velmi často taky setkávám s transkripcemi pro jiný nástroj, takže slyším třeba během pár dnů jednu skladbu pro více nástrojů. Jaký je na to váš názor? Je to dobrá volba?
1: Samozřejmě strašně záleží, jak je ta transkripce udělaná a co je to za autora. Například v období baroka Johann Sebastian Bach napsal skvělé svity pro čelo, anebo sonáty a partity pro housle, my hrajeme obojí. A myslím si, že to na tu violu krásně sedí. Takže v tomto případě si myslím, že není vůbec problém hrát na violu Bachovy svity, i když byly původně pro violončelo. Ale na druhou stranu, když jsem třeba byla v Americe, tak jsem tam objevila na klavíru, tam jsem zkoušela a na klavíru tam ležel klavírní výtah violového koncertu Antonína Dvořáka. A já jsem na to hleděla, říkala jsem si, co to je. To přece, ty já nevím, že má Dvořák violový koncert. Tak jsem ho otevřela a on to byl ten čelový. Akorát přepsaný pro violu, tak to už mi teda přijde trošku jako svatokrádež.
0: Takže je to případ od případu a jak říkáte, záleží potom taky hodně na interpretovi. Mě už kdysi zaujal název jednoho vašeho CDčka Lady Viola, ono se vám tak říká tedy. A nevím, jestli to je podle toho CDčka nebo jestli to obráceně.
1: To nevím, přiznám se, to neumím rozklíčovat, ale ten název CDčka nevznikl, protože bych si tak já chtěla říkat, ale byl to celkem prostý důvod, protože to bylo vlastně taky covidové CDčko, když jsme přemýšleli, co budeme dělat a neměli jsme moc práce, tak jsem vlastně dala dohromady seznam skvělých skladeb od žen autorek, skladatelek. A vlastně jsme to natočili i v takovém ženském obsazení, takže proto ta Lady Viola aby to tak nějak vlastně obsáhlo celý to CDčko, že tam jsou opravdu jenom dámy, autorky, tak vlastně to vzniklo tímhle.
0: Od té doby vznikly další nahrávky?
1: Od té doby, tohle je vlastně nahrávka z roku 21 a potom vlastně na konci roku 21 se mi narodil můj první opus, což dá mnohem víc práce než všechny nahrávky dohromady, takže zatím CDčko vložně nevzniklo. Samozřejmě máme spoustu nahrávek různě live z koncertů nebo nějakých studiových nahrávek, ale samozřejmě plány jsou, ale toho času je teďka výrazně méně, takže uvidíme.
0: Ano, v současné době můžeme mluvit o nahrávkách, nemusíme ani říkat CDčka, protože většinou jde všechno na ty streamovací platformy. Přesně, protože ty CD přehrávače už pomalu zase taky odcházejí.
1: Ano.
0: Já už pamatuju všechno od pásů až teda po tu dnešní dobu. Dobře, tak si pojďme poslechnout teďko zase jednu další skladbu, abychom si pak povídali dál. Vy jste vybrala teď skladbu Peterise Vaskse, což je skladatel, který pochází z Lotyšska. Tak co to od něj bude?
1: Bude to jeho violový koncert. Je to skladba, která není zas tak dlouho napsaná, myslím si, že necelých 10 let. A vlastně od té doby, co jsem zjistila, že tento koncert vzniknul, tak jsem jej strašně chtěla hrát, protože hudbu Peterise Vaskse opravdu miluju. Je to nádherná muzika. Hrála jsem od něho různé komorní věci, klavírní kvartety úžasný a právě jsem pořád tak trošku tajně doufala, že napíše violový koncert, což se stalo. A já jsem od té doby tak nějak pořád nenápadně u orchestru, když jsme řešili repertoár nějakého koncertu, tak jsem navrhovala, že bychom už mohli. Tam je trošku v úzovkách handicap, když třeba řeším program u symfonického orchestru, že to je jenom pro smyčce, je to pro violu a smyčce, takže ne vždy orchestry chtějí takovýto program, ale loni se mi to povedlo a zahráli jsme v české premiéře tento koncert v Českých Budějovicích s jeho Českou filharmonií, která má naprosto úžasné smyčce, bylo to skvělé. A já jsem právě měla hroznou radost, že to můžem tady uvést a letos na podzim to budu hrát znova. A myslím si, že ten koncert patří mezi ty opravdu top naší literatury teďka aktuální. A tato nahrávka je právě od Maxima Ryšanova, pro kterého ten koncert byl napsaný.

0: Peteris Vasks napsal koncert pro violu, smyčcový orchestr, hrála symfonieta, Riga řídil Maxim Ryšanov. Zazněla část druhé věty Allegro moderato tohoto díla. Mým hostem je dál Kristýna Fialová, naše přední violistka, které se teď už zeptám na pravidelnou soutěž, to nesmíme opomenout, protože vy jste vlastně zakladatelkou violové soutěže Oskara Nedbala. My už jsme o tom mockrát mluvili, asi všichni vědí, proč Oskara Nedbala, tak to třeba připomeňte jenom krátce. Tak jaký byl ten ročník minulý?
1: Tak minulý ročník naší soutěže byl naprosto neskutečný, protože jsme se dostali na opravdu rekordní čísla. Loni byl 7. ročník soutěže, letos plánujeme 8. Ještě tady letos nemáme uzavřené přihlášky, tak uvidíme, jak to bude letos. Ale loni jsme dostali 115 přihlášek ze 35 zemí světa, což byl teda opravdu dosavadní rekord soutěže.
0: No a jak to dopadlo s českými soutěžícími?
1: No, to je vlastně jeden z těch důvodů, proč já začínám se semináři a začínám komunikovat právě s učiteli z hudebních, ze základních uměleckých škol a začínáme tak nějak se propojovat navzájem. Protože, bohužel, myslím si, že ta česká viola v tuhle chvíli není úplně v té nejlepší formě a už několikátý rok v řadě jsme neměli žádného českého účastníka. Ani jako přihlášeného.
0: To je zajímavé. A přitom je to soutěž violisty teda, aby jsme to doplnili.
1: Ano, českého violisty v Praze, ano. Ale máme třeba přihlášené lidi z Ameriky, z Austrálie, z Číny, z Koreji, tam letí a Češi zatím.
0: A Češi nic.
1: Češi nic. Poslední asi 3 roky to tak je, no.
0: Tak třeba se to časem zlepší, uvidíme. Viola je samozřejmě krásný nástroj a velmi důležitý nástroj jak v orchestru, tak i v té solové tvorbě. Tak to je něco k soutěži. A my bychom se teď měli dostat k festivalu, který na nás čeká, nebo na vás, naše posluchače, pokud se tam vypravíte. A je to zase v jižních Čechách. Já jsem tady jednou říkal už teď nedávno s nějakým hostem, myslím, že s Pavlem Šporclem nebo s kýmsi, že právě jižní Čechy jsou nějak jaksi přehlcené těmi festivaly nejrůznějšími během letních měsíců. A je dobře, že je tady ale i další festival, který není jenom ale soustředěn do jednoho místa. Tak povězme si, kolikátý bude ročník a vypíchněme nějaký program.
1: Tak letos máme už 21. ročník festivalu. Ten vlastně založil můj manžel a ve chvíli, kdy jsme se potkali a poznali, tak už bylo trošku na vážkách, jestli ten festival bude dělat dál, protože časově už to bylo pro něj limitní. Tak mi říkal, buď to si to převezmeš ty, nebo to budu muset zrušit. Tak jsem to od něj převzala asi v roce 2012. A od té doby opravdu jsme to budovali do celkem velmi hezké velikosti. A jak jste zmínila, tak v jižních Čechách opravdu je velká řada festivalů, ale dost často právě jsou to festivaly, které jsou soustředěné na jedno místo nebo v blízké okolí. Ale my jsme opravdu jeden z mála, který opravdu jezdí po celém tom kraji, že máme 10 koncertů z toho vlastně na 9 místech. Vlastně jenom se nám opakuje Jindřichův Hradec, ale i tam to máme ve 2 různých lokacích. Takže opravdu ten jihočeský kraj pojmeme naprosto celý od Slavonic až po Bechyni, tý nad Vltavou.
0: Samozřejmě, že ten program je veškerý na našich webových stránkách. My se k tomu festivalu ještě vrátíme. Ale ještě by mě zajímalo teďko k té solové viole, o které jsme mluvili. Zda třeba i pro vás se stane, že někdo napíše skladbu, která je určena přímo vám, nebo si ji objednáte?
1: Určitě, už jsem právě takto hrála řadu českých nebo světových premiér. Tak když mám doma tatínka skladatele, tak to samozřejmě se nabízí, takže od něj jsem těch premiér už hrála celou řadu. Teďka vlastně v nedávné době jsem premiérovala koncert pro violu a orchestr Jiřího Temla. V zahraničí právě i v řadu dánských autorů, když jsem studovala, žila v Dánsku, tak tam jsme měli také autory, kteří psali pro violu. Takže je to opravdu hodně, já mám vždycky radost, když člověk může uvést nové dílo pro violu, tak nějak tomu vdechnout ten život. A zase na druhou stranu je to výzva, protože často, když studujete novou skladbu, tak si seženete nahrávky, tak nějak se do toho jako podíváte, naposloucháte si co a jak a můžete si udělat svůj vlastní názor. Ale takto, když prostě jsem třeba měla opravdu partituru toho koncertu Jiřího Temla, tak jsem v podstatě netušila, jak to bude fungovat dohromady, jak to bude vypadat. Nebo třeba teď jsem hrála v evropské premiéře koncert pro violu a orchestr Johna Williamse. a to je koncert, na který zatím neexistuje nahrávka, protože to je také relativně čerstvě napsáno. A taky v podstatě člověk, když si cvičí ten svůj solový part, tak to vypadá nějak, ale potom, když se do toho dostane orchestr, tak se člověk musí zase okamžitě nějak přizpůsobit a nějakým způsobem s tím začít pracovat. Takže je to určitě vždycky velká výzva, ale je to krásná práce.
0: Teď nevím, jestli to nebyl jenom dojem, když jsem se připravoval na tento náš společný rozhovor, že hodně koncertů, které podnikáte, probíhá v kostelích a chrámech třeba. Jak je to složité pro violu, tohleto prostředí, které není tedy koncertní vlastně?
1: Je to tak, v těch kostelích vlastně třeba v rámci festivalu, to je vlastně jedna z částí toho festivalu, je vlastně o tom, že se snažíme objevovat nová místa, kde třeba jednak v té obci nebo v tom městečku se toho moc neděje, tam ty koncerty často nejsou, ale jsou tam naopak ještě krásná místa, které nejsou tak často navštěvovaná, takže se snažíme propojovat právě koncerty s těmi prostory. Tak to jsme objevili krásný poutní kostel v Lomci, letos budeme poprvé v kostele Nejsvětější Trojice v Trhových Svinech. A opravdu jsou krásná místa. A samozřejmě jsme tím pádem trošku limitovaní, protože prakticky nikde nemáme klavír až na jedno místo. Takže v podstatě člověk musí dávat dohromady programy, kde jsou nějaké varianty, variace. Takže letos těch programů je opravdu 10, máme 10 koncertů, máme tam jeden klavírní recital, který je právě v jedné kapli, kde teda ten klavír je, ale jinak tam máme varhany, čembalo, harfu a máme různé, kytara tam vlastně taky je, takže dáváme to tak jako dohromady, aby to opravdu bylo atraktivní, zajímavé pro posluchače, ale zároveň, aby to dávalo smysl, ty dramaturgie.
0: Samozřejmě, tak to bylo něco k festivalům. K festivalu se vrátíme v závěrečné ukázce, ale teď ještě poprosím vás, protože vidím, že jste přinesla do našeho studia ještě skladbu, kde budete také vy hrát na violu. Tak co teď pustíme našim posluchačům?
1: To je nahrávka, kterou jsme dělali s klaviristou Igorem Ardaševem pro suprafon. Natáčeli jsme české violové sonáty, některé z nich právě tam byly ve světové premiéře a právě sonáta Jindřicha Filoda byla jedna z nich a pustíme si její třetí větu.

0: Jindřich Felt napsal sonátu pro violu a klavír spolu s Igorem Ardaševem, klavíristou, část Allegro. Zahrál můj dnešní host Kristýna Fialová na violu. No a jsme už téměř v závěru pořadu, tak se ještě jednou naposledy vraťme k tomu, co na vás čeká. Teď probírali jsme to spolu předtím, kromě několika drobnějších koncertů. Je to tedy právě hlavně tento festival. Co tam budete hrát vy?
1: Já hraju na dvou koncertech z těch 10. Na jeden koncert, ten jsem už chtěla udělat dlouho a právě je to jeden z těch takových těch počinů, kdy se snažím tu violu zase trošku pozdvihnout u nás. Pozvala jsem si tam dva mladé violisty a zároveň jsem si tam pozvala mého bývalého pana profesora z Drážďan Vladimíra Bukače a budeme tam hrát všichni, právě bude to celý večer věnovaný jenom Johannu Sebastianu Bachovi. A budeme hrát každý nějakou solovou věc od Bacha a na závěr zazní Braniborský koncert číslo 6. A právě to bude s tou zajímavostí, že v podstatě tam jsou ty dvě solové violy a ty další dvě, vlastně violy da gamba oficiálně, budou hrát další dvě violy. Takže tam budeme hrát ve čtyřech violách, violončelo a čembalo. A další koncert, kde budu hrát já, je koncert, kde bude právě taková zase komponovaný program pro soprán, violu a harfu. A to bude právě v tom kostele Nejsvětější Trojice. A objevila jsem krásnou skladbu od Gaetana Donizettiho, která není moc známá a je to právě napsáno přímo pro soprán, violu a klavír, ale hrává se to právě i s tou harfou, takže ta tam také zazní na programu. A dále jsem pozvala skvělé muzikanty, letos tu máme ryze tedy české. Letos jsem si řekla, že si myslím, že těch českých muzikantů je tolik výborných, že je potřeba je co nejvíc takhle pozvat. Bude tam Jiří Vodička, samozřejmě Petr Nouzovský, Václav Hudeček tam uvede své skvělé laureáty, protože on letos, vlastně jeho akademie slaví 30 let, takže vlastně jsme jim takto udělali koncert k výročí a budou tam i takové jako ne úplně ryze klasické koncerty, vystoupí Český filharmonický sbor Brno a velká řada krásných programů, takže pokud bude někdo v létě v jižních Čechách, tak srdečně zvu.
0: Samozřejmě jste zváni a můžete se podívat na webové stránky, které znějí
1: jkfestival.cz.
0: jkfestival.cz a tam si vyberte svůj koncert, můžete si zakoupit samozřejmě tam vstupenky a pak uslyšíte třeba i, pokud si ten koncert vyberete, mého dnešního hosta hrát na violu Kristýnu Fialovou. Kristýno, my jsme mluvili o Václavu Hudečkovi. A vy jste jednu skladbu vybrala na závěr našeho pořadu, tak co to bude?
1: Václav Hudeček je, myslím si, naprostý fenomén v podstatě ve všem, co dělají spolu s manželkou Evičkou, protože vlastně ta je podpora těch mladých, je úžasná a právě i to mě vždycky opravdu velmi inspiruje k tomu, abych třeba se snažila něco podobného začít dělat pro violu. A Václav, samozřejmě od něj je interpretace čehokoliv úžasná, ale já osobně mám od něj nejoblíbenější skladbu a to je Dvořákova romance. Myslím si, že v jeho interpretaci nemá konkurenci.
0: A k tomu ještě Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Kristýno, vám moc děkuji, že jste přišla do našeho studia, Kristýna Fialová, která mimochodem byla taky na těch kurzech
1: jako
0: Václava
1: jediná Hudečka, violistka. Jako,
0: ano, jediná violistka, protože to je záležitost pro lidi, kteří hrají na housle. Tak se s vámi teď už rozloučí já také a vám děkuji, že jste přišla do našeho studia a přeji krásné léto a příjemný festival.
1: Já moc děkuji za pozvání a také přeji krásné léto.

0: z archivu osobností.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
13: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
14: Koncert bez smokingu vám přináší
13: Klasik Praha.
15: V dnešním koncertu bez smokingu na Klasik Praha zazní hudba českého barokního skladatele první třetiny 18. století. Praha byla v té době významným hudebním centrem. V Praze zněly italské opery, provozovaly se italské koncerty a francouzské svity, italská i německá oratoria a kostelní kůry se předháněly, kdo bude mít novější a virtuóznější skladby. Praha se stala centrem, které nejen hudbou žilo, ale odkud se hudba také šířila, a to po Čechách i za hranice království. Na této bohaté hudební kultuře se podílely stovky hudebníků, včetně plejády domácích skladatelů, zpravidla chrámových kapelníků a varhaníků. Jedním z nich byl i Šimon Brixi, člen rozvětveného rodu, který lze sledovat nejméně od počátku 17. století. Šimon Brixi se narodil 28. října 1593 ve Vlkavě na Nymbursku. Po studiích na jezuitském gymnáziu v Jičíně a nedoložených, ale velmi pravděpodobných studiích na filozofii a nedokončených studiích na právech v Praze působil jako varhaník staroměstského chrámu svatého Martina ve Zdi a zároveň jako skladatel. Z Brixiho díla je dnes známo necelých 40 skladeb, je však zřejmé, že se jedná pouze o menší část jeho rozsáhlejší kompoziční aktivity. Jako typický varhaník psal Brixi především skladby pro obvyklé liturgické užití, tedy mše, moteta, ofertoria, litánie, mariánské antifony, nešpory a další formy. V dnešním koncertu bez smokingu na Klasik Praha zazní z Brixiho tvorby nejprve Misa XD, která má sice menší instrumentář, ale její forma a bohatství užitých prostředků zdařile navozují slavnostní styl. Poté uslyšíme jeho arietu De Gloriosissima Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi pro soprán a orchestr, dále litánie De Venerabili Sacramento, oblíbený mariánský zpěv Alma Redemptoris Mater a na závěr zazní zhudebnění dvojice textů, které jsou pevnou součástí bohoslužby Nešpor, a sice antifonu Domine as adiuvantum me festina a Magnifikát. Jediná Brixiho skladba, která už v minulém století pronikla na koncertní pódia a dočkala se nahrávek, a to jak v Česku, tak v zahraničí. Brixyho díla zazní v podání souboru Hypochondria Ensemble. Zpívat budou sopranistka Hana Blažíková a basista Jaromír Nosek a celé provedení bude řídit Jan Hádek. No a já vám přeji krásný večer.
13: Koncert bez smokingu
14: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Slavná auditoria.
0: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
2: Hudebních soutěží nejrůznějšího druhu a zaměření je po celém světě bezpočet. Jen pár desítek z nich má skutečně referenční hodnotu. Pokud se mladý interpret prokáže tím, že na některé z nich uspěl, třímá v ruce pomyslnou vstupenku na hudební Olymp a záleží pak už jen na něm, na jeho píli a nezbytném štěstí, zda se na vrcholu usídlí nadlouho. Zřídka je ovšem k nalezení tak striktně vymezené klání, jakým se už od 20. let 20. století vyznačuje mezinárodní klavírní soutěž Friderika Chopina ve Varšavě. Její účastníci jsou povinni nastudovat a předvést pouze stanovené ukázky z díla polského velikána. Balady, mazurky, polonézy, barkaroly, fantazie. Dá se říci, že i díky takto koncipované monotématické soutěži se Frédéric Chopin do své vlasti pravidelně a významně vrací. Navíc existuje spojovací linka mezi vznikem soutěže, která se poprvé konala v roce 1927, a samotným Chopinem. Oblouk, vyklenutý minimálně napříč staletím, tvoří tři jména polských klavíristů a pedagogů, jimž nebylo v některých případech cizí ani dirigování či komponování. Prvním byl rodák z ruského Rostova na Donu Jerzy Žuravlev. Právě on mezinárodní klavírní soutěž Friderika Chopina založil, poté, co se přes Minsk, kde položil za první světové války základy tamní hudební školy, stal v roku 1923 vyučujícím na Varšavské konzervatoři. Tam předával generaci nastupujících klavíristů znalosti, které sám nabyl mimo jiné od svého pedagoga, jímž byl další Polák narozený mimo území své budoucí vlasti. Alexandr Michalovský, pocházející z Ukrajiny a působící načas i v Lipsku, kde se na konzervatoři přátelil s českým kolegou židovského původu Izákem Ignácem Mošelesem. Ale neodbíhejme. Podstatné je, že Michalovského mentorem byl jiný Polák pocházející z Ukrajiny, ač moldavsko-arménského původu, vydal se přes polské a německé území až do Paříže, kde se stal jedním z žáků, a teď jsme u věci, Friderika Chopina. Kruh směřující do vzdáleného budoucna a k Chopinovské soutěži se tak uzavřel. A štafetu nesenou časem neuhasil ani rok 1927. Nejen v tomto prvním ročníku, ale v sedmi dalších, to znamená až do roku 1965, byl zakladatel tohoto prestižního klání Jerzy Žuravlev členem poroty. Neuvěřitelný výkon. Umožnil mu zažít vítěze od prvního, jímž byl Rus Lev Oborin, přes Mauricia Polínyho po Martu Argerič. A když už padlo jméno této výtečné argentinské klavíristky, poslechněme si na úvod pořadu v jejím podání druhou větu romanci z Chopinova klavírního koncertu číslo 1 E-moll. Orchestre Symphonique de Montréal řídí Charles Dutoit.

Mezinárodní klavírní soutěž Friderika Chopina ve Varšavě se odvíjí v pětiletém cyklu, který během své historie doznal jen trojího vybočení. První zavinila druhá světová válka. Kvůli ní došlo mezi léty 1937, kdy proběhl třetí ročník, a 1949, jenž se stal svědkem čtvrtého, k dlouhému, ale nezbytnému přerušení kontinuity. Vždyť i po pádu nacismu byla Varšava natolik zdecimovaná, že ji nějakou dobu trvalo, než se postavila na nohy do té míry, aby bylo znovu oživení jedné umělecké tradice na pořadu dne. A že to šlo zpočátku stuha, dosvědčuje skutečnost, že další, celkově pátý ročník, se konal až po dalších 6 letech. Od 55. roku však běželo vše jako na drátkách až do roku 2020, kdy konání 18. ročníku Mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina zmařil virus. Pořadatelem tohoto klání, které je od roku 1957 jedním ze zakládajících členů Světové federace hudebních soutěží se sídlem v Ženevě, se postupně stal Varšavský institut Friderika Chopina. Oficiálně byl ustanoven usnesením polského sejmu neboli parlamentu v roce 2001 a zároveň mu byl stanoven obsah a rozsah činnosti. Zajišťují jej desítky zaměstnanců od muzikologů po odborníky na právní otázky či na propagaci. Chopinův odkaz je zkoumán v hudebním oddělení. Vzdělávací připravuje a vydává publikace. Kontrolní odbor monitoruje, jak je doma i ve světě pojem Chopin zohledňován a zda není nevhodně zneužíván v reklamě či v biznisu. Základním úkolem institutu je přirozeně pořádání Chopinovské soutěže, a to jak samotného klání, do kterého se pokaždé hlásí stovky zájemců ze všech koutů světa, tak péče o doprovodný program. Jeho dominantu tvoří vždy zádušní mše, která se odehrává 17. října, kdy si účastníci těsně před vyvrcholením soutěže připomínají úmrtí Friderika Chopina ve varšavském kostele svatého kříže. Proč právě tam? Když se Chopinův život v Paříži chýlil neodvratně ke svému konci, vyslovil velikán klavíru prosbu, aby mu bylo z těla posmrtně vyňato srdce a uloženo v jeho milovaném Polsku. Přání vyhověla jeho sestra, která srdce, naložené nejspíš v koňaku, převezla vlakem ukryté pod sukní v zavařovací lahvi až do Varšavy. Tam ji ale čekalo zklamání. Kněžím v kostele svatého kříže se údajně hříšný Chopinův život se spisovatelkou Sandovou hrubě nelíbil. A tak se relikvie povalovala 30 let v opuštěné podzemní hrobce, než jí bylo nakonec dopřáno důstojné umístění. Později roku 1944 sice nacisté utopili varšavské povstání v krvi, ale Chopinovo srdce během bojů z kostela opatrně vynesli, uschovali na neznámém místě a poté jej na původní místo pietně vrátili.

Mezi vyhlášené Chopinovské interprety bezesporu patří i český klavírista Ivan Klánský a právě v jeho podání teď zazněla Chopinova Barcarola Fis Dur. Je nošením dříví do lesa připomínat, že úroveň každé soutěže je posuzována mimo jiné a možná dokonce především pohledem na to, kdo zasedá v soutěžní porotě, přesněji porotách. Vždyť například mezinárodní soutěž Friderika Chopina, která postupně probíhá od dubna do října, vyžaduje úsilí a úsudek celé řady porotců hodnotících výkony tak, aby se napřed dostalo do předkola 160 soutěžících a pak jejich počet byl postupně zužován na 40, 20 a finálovou desítku. Mezi porotci najdeme jména těch, kteří se předtím ve Varšavě sami ověnčili vavříny. Patřili k ním zrovna tak Vladimír Aškenázy jako Garrick Olsen a neúnavná Marta Argerič, která se po svém triumfu v roce 1965 vrátila už jako porotkyně na soutěž ještě čtyřikrát v rozpětí 35 let. Přiřadila se tak k pojmům jako Arturo Michelangelo Benedetti, Witold Lutoslavský, Nadia Boulanger, Dmitrij Kabalevský, Paul Badura Skoda, Gerhard Opitz, ale v minulosti také Arthur Rubinstein, či v roce 1932 dokonce Maurice Ravel. Ti všichni byli v porotě. Potěšitelné je, že v porotách mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina zasedali od roku 1949 postupně také Češi. František Maxián, Pavel Štěpán, František Rauch či Ivan Klánský. Porotcem s pozoruhodným životem byl i ruský klavírista německého původu narozený kde jinde než na Ukrajině, Heinrich Neuhaus. Ač nesmírně talentovaný, málem se rozloučil nejen s klavírem, ale i se životem už jako 22-letý. Tehdy, to se psal rok 1912, totiž navštívil v Berlíně recital Artura Rubinsteina a dospěl v afektu k názoru, že se jeho dokonalosti nikdy sám nedopídí a nemá proto smysl, aby nadále žil. Uchýlil se do hotelu kdesi ve Florencii, kde si skutečně podřezal žíly. Naštěstí za sebou zanechal v Berlíně dopis na rozloučenou, takže ho samotný Rubinstein spolu se skladatelem Karolem Šimanovským vypátrali, předali do nemocnice a zachránili. V 41. byl Heinrich Neuhaus pro změnu zatčen v Rusku jako údajný německý špion ve chvíli, kdy Hitlerova armáda vtrhla do země. Na přímluvu Šostakoviče byl propuštěn. Mezi jeho přátelé patřili také literáti Osip Mandelštam a Boris Pasternak a mezi jeho žáky, kromě Svjatoslava Richtera, i Zdeněk Hnát a Valentina Kameníková. A právě Valentina Kameníková nám teď zahraje dvě emprompty Friderika Chopina, a sice Azdur a Cismol.

Pravidla mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina jsou velmi precizně zpracována. Myslí snad na každou maličkost. Specifikují, jaké podklady musí uchazeči o úspěch dodat, jaké Chopinovy skladby si musí nastudovat a poté provést z paměti, anebo na jaké nástroje, jaká křídla se bude hrát. Zatímco Chopin prý kdysi upřednostňoval značku Pleyel, nyní je ve Varšavě v kurzu Steinway a Yamaha. A pokud Chopin, údajně velmi plachý, koncertoval nejraději ve tmě, jen při plápolání svíček, pro malý počet diváků v salonech, nynější soutěžící se musí vyrovnat s prostředím filharmonické síně, Varšavské konzervatoře či dokonce sálu ve zdejším paláci kultury a vědy, kde jejich výkonu přihlížejí zaplněná hlediště. Přímou nominaci do závěrečných kol ve Varšavě získávají buď laureáti jiných významných soutěží z posledních let, počínaje Bruselem a konče Lícem, ale také vítězové regionálních Chopinovských klání. Ta se konají v Pekingu, v Tokiu, v jihokorejském Tegu, německém Darmstadtu či v Kanadě. A tato globální síť jen dokazuje, jak je mezinárodní klavírní soutěž Friderika Chopina etablovaná i významná. Jak vidno, Chopin tak či onak skřížil cesty mnoha interpretům. Je dobře známo, že Chopin je oblíbeným autorem i skvělého českého klavíristy Ivo Kahánka. A tak dnešní pořad uzavře Chopinovo skerco H-moll právě v Kahánkově podání.

0: Slavná auditoria.
1: Ladíte Klasik Praha.

Slyšel jsem, že svodný hoch, slyšel jsem, že svodný hoch, na sníh pracovitý, ale v lásce, lásce pískla píčka kovitý. Máš ty také špeníze?

Повесь мне, да.